Ty víš, jak má se žít, ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč.

0: bude cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Příjemný poslech u zpráv přeje Honza Varga. Trenér Miroslav Koubek po neúspěchu na mistrovství světa skončil u české fotbalové reprezentace. Předseda FAČRu David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Ta přichází po pouhém půl roce u týmu. 74-letý kouč sice národní mužstvo v březnu po 20 letech dovedl na světový šampionát, tam ale Češi získali v zápasech s Koreou, Jihoafrickou republikou a Mexikem jediný bod a skončili ve skupině poslední. Koubek řekl, že k jeho předčasnému odchodu přispěla i negativní mediální kampaň plná polopravd a fabulací, kvůli kterému práce v současné atmosféře přestala dávat smysl. Trunda trenérovi poděkoval za splnění cíle v podobě postupu na šampionát a zdůraznil, že se rozcházejí v dobrém. Kdo reprezentaci povede v zářijové lize národů, zatím asociace neoznámila. Konec trenéra Miroslava Koubka u fotbalové reprezentace budí podle expertů velkou pachuť. Bývalí reprezentanti Ladislav Majer, Libor Kozák a Roman Bednář se ve studiu Nova Action shodli, že kritika sice nebyla tak drtivá, aby musel Koubek sám odstupovat, v týmu ale zjevně chyběla dobrá atmosféra a trenér mohl ztratit důvěru hráčů. Majer upozornil na hlubší problém českého fotbalu, kde všichni poslední kouči končí jako hlavní viníci přibití na kříži a zkritizoval rozporuplnou komunikaci vedení FAČRu i samotných hráčů. Reprezentace, kterou Koubek převzal před baráží, skončila na šampionátu ve skupině poslední s jediným bodem. Podle expertů je teď ideální čas na hlubší změny v národním týmu. Majer jako ideálního nástupce navrhl Martina Svědíka. Celková kriminalita v Česku sice stagnuje, žalobci ale varují před prudkým nárůstem brutality u dětí. Výroční zpráva nejvyššího státního zastupitelství upozorňuje na nový trend takzvaného zážitkového násilí, kdy mladiství surově útočí ve skupinách jen kvůli adrenalinu. Podle nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové roste agrese hlavně ve školách a v jejich okolí, a to včetně nebezpečného vyhrožování učitelům. Alarmující situace je také na sociálních sítích, kde přibývá kyberšikany, verbálních útoků a případů sebepoškozování dětí. Zpráva navíc ukazuje proměnu drogového trhu, zatímco klasičtí distributoři na ulici stárnou do věku mezi 40 a 50 lety, mladá generace přesunula prodej drog kompletně do online prostředí. Výstavba obchvatu Valašského meziříčí na Vsetínsku je o něco blíž. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Obchvat v délce přes 6,5 kilometru povede západně od města. Ředitel zlínského pracoviště ŘSD Karel Chudárek počítá, že do země se kopne zhruba za 3 roky.
2: Máme územní rozhodnutí, dokončujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. V závěru roku vlastně požádáme všechny dotčené orgány o vyjádření se k té projektové dokumentaci. Začneme vykupovat pozemky.
1: Valašské meziříčí je významnou dopravní křižovatkou. Denně městem projede přes 20 000 vozidel. Obchvat by měl odklonit podstatnou část osobní i nákladní dopravy mimo zástavbu. Do Plzně míří více domácích turistů, ukazují to data za letošní první čtvrtletí. Právě teď ve městě láká třeba výstava o Hurvínkovi, který slaví 100 let.
3: Plzeň zaznamenala v prvním čtvrtletí v porovnání s loňskem o 11% víc turistů z Česka. Podle statistiků se zmenšuje rozdíl mezi mimosezonou a hlavní sezonou, která startuje teď. Jejím tahákem je velkoformátová interaktivní výstava Hurvínek 100 v Záporočeském muzeu a plánované oslavy z tého výročí založení plzeňské zoo. Město nabídne dětskou kolekci hurvínkovských suvenýrů. Klasickými lákadly zůstávají pivovar, památky a kultura. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Čekáme zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo s bouřkami, k večeru mohou být i silnější. Naměříme během dne 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls. České písničky 60.

znali ho dlouho, jak lovec úlovek. A s námi spousta letadel, lodí a ponorek. A najednou se v mlhách ten kolos objevil. A v tu chvíli jsme spatřili, jak velký je náš cíl. Ten křižník začal párit hned a spustila se řeš. Já řekl si, hochu, domů už sotva dopluješ. Buď mi, anebo oni, se na dno dostanem.

trvalo to 7 dní, než na moři byl kryt. Pak obr jako po fámu žíznivě začal pít a klesal ke dnu najednou a točil se jak vor. A my jsme na to koukali, jak na nejlepší fór.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.

0: Startují zprávy s Honzou Vargou. Roční dálniční známka bude stát 2570 korun. Nebude pravidelně každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Po jednání kabinetu o tom informoval ministr dopravy Ivan Bednárik. Novelu ministerstva dopravy teď dostane k projednání sněmovna. Petr Macinka se svým způsobem omluvil za strážnici. Předseda motoristů a minister zahraničí po zasedání vlády prohlásil, že tam určitě nejel provokovat. A mrzí ho ta nezamýšlená reklama. V pátek publikum folklorního festivalu nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře. Jeho stranický kolega Macinka pak v sobotu hlediště pohněval, mimo jiné prohlášením, že festival je spolitizovaný. Od zatahování do politiky a osobních sporů do programu festivalu se distancovalo i město Strážnice a je připravené v případě krácení státní podpory udělat vše proto, aby měl festival peněz dost. Vedení Strážnice tak reagovalo na výrok ministra sportu Borise Šťastného o možnosti festival nepodporovat. Premiér Andrej Babiš řekl, že to nebylo úplně šťastné. Desítky hasičů zasahovali v brněnském domově pro seniory. Do ulice Kociánka ráno vyjížděli k požáru v rozvodně. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, požár likvidovali v dýchací technice. Mluvčí brněnských hasičů Jaroslav Mikoška říká, že se při události nikdo nezranil.
1: Požár se dostali do části objektu, kde jsou ubytováni klienti. Tam došlo k evakuaci osob, celkem bylo evakuováno 24 osob. My jsme požár likvidovali v dýchací technice pomocí přenosných hasicích přístrojů. Následovalo odvětrávání objektu a redukce sil prostředků.
0: Příčinu požáru zjišťuje v zasaženém domově pro seniory vyšetřovatel, zatím není známá ani výše škody. Unikátní zásah za sebou mají hasiči ze Slovácka. Ti přijeli na pomoc, když majitelům spadl do 7-metrové studny pes.
2: Rodinný miláček zcela nepochybně zmámen obrovským vedrem doslova zahučel do úzkého prostoru do hloubky 7 metrů. Přivolaní hasiči vzali na pomoc lesce a přišla speciální záchranná operace. Postupně do otvoru napouštěli vodu, jakmile hladina dosáhla 2 metrů, zvedal se i chlupáč. Potom hasiči použili speciální záchranný hák a za už veselější jeho štěkotu se její pes chytil, voda dále stoupala a vše dopadlo, jak mělo. Jan Čada, Radio Impuls, Ostrožská Nová Ves.
0: Při tragické střelbě v sociálním zařízení v německém městě Štáde zemřelo 6 lidí. Útočníkem byl 45-letý německý občan, který v centru pro mladistvé zastřelil 4 ženy a 2 muže z řad zaměstnanců úřadu pro péči o děti. Žádný z ubytovaných klientů nebyl zraněný. Policie střelce na místě zadržela a jako motiv označila vyostřené rodinné spory. Muž totiž se svou ženou bojoval o opatrovnictví 3měsíční dcery a k útoku došlo přímo během schůzky, která měla o osudu dítěte rozhodnout. Vyšetřovatelé vyloučili politický podtext a potvrdili, že žádný další nebezpečný pachatel už není na útěku. Pětinásobní mistři světa z Brazílie otočili dramatický zápas s Japonskem a po výhře 2-1 v Houstonu postupují do čtvrtfinále šampionátu. Kanárci od 29. minuty prohrávali, do druhého poločasu ale nastoupili jako vyměnění. Japonsko tak v roli černého koně šampionátu končí hned v prvním kole play-off a ani na 5. pokus v historii nedokázalo vyhrát zápas vyřazovací fáze. Čekáme zataženo až oblačno, na většině území se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, k večeru mohou být i silnější. Naměříme 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě zase pak až 36. Tolik zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

Captain Tirica en malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Příjemný poslech u zpráv přeje Honza Varga. Trenér Miroslav Koubek po neúspěchu na mistrovství světa skončil u české fotbalové reprezentace. Předseda FAČRu David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Ta přichází po pouhém půl roce u týmu. 74-letý kouč sice národní mužstvo v březnu po 20 letech dovedl na světový šampionát, tam ale Češi získali v zápasech s Koreou, Jihoafrickou republikou a Mexikem jediný bod a skončili ve skupině poslední. Koubek řekl, že k jeho předčasnému odchodu přispěla i negativní mediální kampaň plná polopravd a fabulací, kvůli kterému práce v současné atmosféře přestala dávat smysl. Trunda trenérovi poděkoval za splnění cíle v podobě postupu na šampionát a zdůraznil, že se rozcházejí v dobrém. Kdo reprezentaci povede v zářijové lize národů, zatím asociace neoznámila. Konec trenéra Miroslava Koubka u fotbalové reprezentace budí podle expertů velkou pachuť. Bývalí reprezentanti Ladislav Majer, Libor Kozák a Roman Bednář se ve studiu Nova Action shodli, že kritika sice nebyla tak drtivá, aby musel Koubek sám odstupovat, v týmu ale zjevně chyběla dobrá atmosféra a trenér mohl ztratit důvěru hráčů. Majer upozornil na hlubší problém českého fotbalu, kde všichni poslední kouči končí jako hlavní viníci přibití na kříži a zkritizoval rozporuplnou komunikaci vedení FAČRu i samotných hráčů. Reprezentace, kterou Koubek převzal před baráží, skončila na šampionátu ve skupině poslední s jediným bodem. Podle expertů je teď ideální čas na hlubší změny v národním týmu. Majer jako ideálního nástupce navrhl Martina Svědíka. Celková kriminalita v Česku sice stagnuje, žalobci ale varují před prudkým nárůstem brutality u dětí. Výroční zpráva nejvyššího státního zastupitelství upozorňuje na nový trend takzvaného zážitkového násilí, kdy mladiství surově útočí ve skupinách jen kvůli adrenalinu. Podle nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové roste agrese hlavně ve školách a v jejich okolí, a to včetně nebezpečného vyhrožování učitelům. Alarmující situace je také na sociálních sítích, kde přibývá kyberšikany, verbálních útoků a případů sebepoškozování dětí. Zpráva navíc ukazuje proměnu drogového trhu, zatímco klasičtí distributoři na ulici stárnou do věku mezi 40 a 50 lety, mladá generace přesunula prodej drog kompletně do online prostředí. Výstavba obchvatu Valašského meziříčí na Vsetínsku je o něco blíž. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Obchvat v délce přes 6,5 kilometru povede západně od města. Ředitel zlínského pracoviště ŘSD Karel Chudárek počítá, že do země se kopne zhruba za 3 roky.
1: Máme územní rozhodnutí, dokončujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. V závěru roku vlastně požádáme všechny dotčené orgány o vyjádření se k té projektové dokumentaci. Začneme vykupovat pozemky.
0: Valašské meziříčí je významnou dopravní křižovatkou. Denně městem projede přes 20 000 vozidel. Obchvat by měl odklonit podstatnou část osobní i nákladní dopravy mimo zástavbu. Do Plzně míří více domácích turistů, ukazují to data za letošní první čtvrtletí. Právě teď ve městě láká třeba výstava o Hurvínkovi, který slaví 100 let.
2: Plzeň zaznamenala v prvním čtvrtletí v porovnání s loňskem o 11% víc turistů z Česka. Podle statistiků se zmenšuje rozdíl mezi mimosezonou a hlavní sezonou, která startuje teď. Jejím tahákem je velkoformátová interaktivní výstava Hurvínek 100 v Záporočeském muzeu a plánované oslavy z tého výročí založení plzeňské zoo. Město nabídne dětskou kolekci Hurvínkov suvenýrů. Klasickými lákadly zůstávají pivovar, památky a kultura. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Čekáme zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo s bouřkami, k večeru mohou být i silnější. Naměříme během dne 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčela.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

0: Startují zprávy s Honzou Vargou. Roční dálniční známka bude stát 2570 korun. Nebude pravidelně každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Po jednání kabinetu o tom informoval ministr dopravy Ivan Bednárik. Novelu ministerstva dopravy teď dostane k projednání sněmovna. Petr Macinka se svým způsobem omluvil za strážnici. Předseda motoristů a ministr zahraničí po zasedání vlády prohlásil, že tam určitě nejel provokovat. A mrzí ho ta nezamýšlená reklama. V pátek publikum folklorního festivalu nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře. Jeho stranický kolega Macinka pak v sobotu Hlediště pohněval, mimo jiné prohlášením, že festival je spolitizovaný. Od zatahování do politiky a osobních sporů do programu festivalu se distancovalo i město Strážnice a je připravené v případě krácení státní podpory udělat vše proto, aby měl festival peněz dost. Vedení Strážnice tak reagovalo na výrok ministra sportu Borise Šťastného o možnosti festival nepodporovat. Premiér Andrej Babiš řekl, že to nebylo úplně šťastné. Desítky hasičů zasahovali v brněnském domově pro seniory. Do ulice Kociánka ráno vyjížděli k požáru v rozvodně. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, požár likvidovali v dýchací technice. Mluvčí brněnských hasičů Jaroslav Mikoška říká, že se při události nikdo nezranil.
1: Požár se dostali do části objektu, kde jsou ubytováni klienti. Tam došlo k evakuaci osob, celkem bylo evakuováno 24 osob. My jsme požár likvidovali v dýchací technice pomocí přenosných hasicích přístrojů. Následovalo odvětrávání objektu a redukce sil prostředků.
0: Příčinu požáru zjišťuje v zasaženém domově pro seniory vyšetřovatel, zatím není známá ani výše škody. Unikátní zásah za sebou mají hasiči ze Slovácka. Ti přijeli na pomoc, když majitelům spadl do 7-metrové studny pes.
2: Rodinný miláček zcela nepochybně zmámen obrovským vedrem doslova zahučel do úzkého prostoru do hloubky 7 metrů. Přivolaní hasiči vzali na pomoc lesce a přišla speciální záchranná operace. Postupně do otvoru napouštěli vodu, jakmile hladina dosáhla 2 metrů, zvedal se i chlupáč. Potom hasiči použili speciální záchranný hák a za už veselějšího štěkotu se její pes chytil, voda dále stoupala a vše dopadlo, jak mělo. Jan Čada, Radio Impuls, Ostrožská Nová Ves.
0: Při tragické střelbě v sociálním zařízení v německém městě Štáde zemřelo 6 lidí. Útočníkem byl 45-letý německý občan, který v centru pro mladistvé zastřelil 4 ženy a 2 muže z řad zaměstnanců úřadu pro péči o děti. Žádný z ubytovaných klientů nebyl zraněný. Policie střelce na místě zadržela a jako motiv označila vyostřené rodinné spory. Muž totiž se svou ženou bojoval o opatrovnictví 3měsíční dcery a k útoku došlo přímo během schůzky, která měla o osudu dítěte rozhodnout. Vyšetřovatelé vyloučili politický podtext a potvrdili, že žádný další nebezpečný pachatel už není na útěku. 5násobní mistři světa z Brazílie otočili dramatický zápas s Japonskem a po výhře 2-1 v Houstonu postupují do čtvrtfinále šampionátu. Kanárci od 29. minuty prohrávali, do druhého poločasu ale nastoupili jako vyměnění. Japonsko tak v roli černého koně šampionátu končí hned v prvním kole play-off a ani na 5. pokus v historii nedokázalo vyhrát zápas vyřazovací fáze. Čekáme zataženo až oblačno, na většině území se ojediněle objeví přehánky nebo i bouřky, k večeru mohou být i silnější. Naměříme 28 až 32 stupňů, na západě kolem 25, na jihovýchodě zase pak až 36. Tolik zprávy na Impulzu s Honzou Vargou.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6. Společně startujeme ranní vysílání na rádiu Český Impuls. Úterý 30. červen. Adam Kořica přeje dobré ráno a teď už posílám do všech koutů Petru Janou písničku Už nejsem volná. Když okna...

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté za malou chvíli naše letní kino. Píseň Tisíc mil ze seriálu Píseň pro Rudolfa III.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Jak slovenské úřady chrání přírodu před raftaři, prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Felix Holzmann nám udělí hodinu hudby, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Pozor, jede Express. Takovýto název dostala naše první ranní úterní hudební dvojice. Více si řekneme po půl sedmé. Teď už letní kino rádia Český Impuls a v něm Helena Vondráčková společně s Valdemarem Matuškou.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 30. červen, přeji dobré ráno, do půl sedmé si ještě určitě společně poslechneme Petra Nováka, skupinu Flamengo a jejich Náhrobní kámen, písnička, která zazněla ve filmu muzikálu, chcete-li Rebelové. Mě zajímá, do jakého rána jste se probudili a hlavně, jak to teď u vás vypadá s teplotou, zdali pak už to trochu kleslo nebo stále měříte takhle po ránu tropické teploty. To vše mi můžete napsat, číslo k nám je 734-787-981 a buď to pošlete zprávu na náš WhatsApp nebo klasickou SMSku, číslo je stejné.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.

0: Dobré ráno, Rádio Český Impuls, úterý 30. červen, po půl sedmé, Marcela Holanová s písní Ráno, také skupina Katapult, ze všech nejdřív nahrávka Chtěl bych žít tak, jak se má, v podání Michala Davida. Teď už ale startují rychlé zprávy a také předpověď počasí. Přeji hezké ráno do naší redakce.
1: Dobré ráno. Bouře podemlela železniční trať v Hanušovicích na Šumpersku. Provoz byl včera večer na 2 hodiny přerušen. Stát převezme do správy karlovarské letiště, které bude využívat armáda a záchranná služba. Odvolací soud v Praze projedná kauzu usmrcení vůdce kutnohorské sekty. Na Slovensku podle předběžných údajů padl teplotní rekord, který má 1,40 stupňů Celsia. A trenér Miroslav Koubek po vyřazení na mistrovství světa skončil u české fotbalové reprezentace. No a dnes bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno, odpoledne ojediněle na západě místy přehánky nebo bouřky. Večer čekají meteorologové od jeho západu přehánky a bouřky četnější, a to i silné. Nejvyšší teploty nejčastěji mezi 28 až 32 stupni. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zdravím vás z Rádia Český Impuls, přeji dobré ráno, úterý 30. červen. Po půl sedmé je teď na řadě naše první ranní hudební dvojce a ta dostala název Pozor, jede Express. Čeká nás prázdný Express Nadí Urbánkové. Paní Urbánková by dnes oslavila 87. narozeniny, my na ní společně zaspomínáme. A pak nás také nemine Oranžový Express Mirka Hoffmana a Greenhornu. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.
3: Prázdný

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 30. červen do 7. za malou chvíli do zpráv celou, chcete-li, nás čeká skupina Olympic, písnička Je to tvá vina. Marta Kubišová má ve svém repertoáru nezvykle rozpustilou nahrávku, která nese název S nebývalou ochotou. Kdo jí skladbu nabídnul, uslyšíme zítra v 11:30 v hudebním kalendáři. Ptát se bude náš expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanina.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. A začínáme aktualitou. Na železniční trati u stanice Brno-Chrlice dnes časně ráno srazil osobní vlak člověka. České dráhy kvůli neštěstí zastavily na trati provoz. Omezení se dotklo asi 6 osobních vlaků. Českem se prohnaly bouřky, místy je provázel velmi silný vítr. Živly zanechaly po sobě škody. Kvůli úklidu spadlých stromů museli vyjet hasiči v krajích Královéhradeckém, Středočeském, Jihočeském nebo na Vysočině. Na řadě míst dřeviny omezili železniční provoz a trať v Hanušovicích na Šumpersku podlemlela voda. Ta také zaplavila některé ulice v Jihlavě. V jižních Čechách zase padaly mimořádně velké kroupy. V týdnu se podle předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu ochladí. V jeho druhé polovině teploty klesnou na 22 až 27 stupňů Celsia. Okolí Brna čekají dopravní manévry. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 bude nutné na 2 noci zavřít D2. První uzavírka je naplánovaná od pátečního večera do sobotního dopoledne. Druhá pak na noc ze soboty na neděli. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl říká, že přestavba vytížené dálniční křižovatky v Brně je mimořádně náročná.
2: Snažíme se veškeré ty těžké práce, ty uzavíráme dopravu nebo zasahujeme do toho provozu více dělat o víkendech, v nočních hodinách. Skutečně budou probíhat i teďka na prázdninách betonáže v době nočních hodin, to znamená skutečně ty práce, které by zasahovaly do toho provozu nějak zásadně, tak se snažíme eliminovat.
1: Kvůli přestavbě bude také krátkodobě zavřená páteřní cyklostezka podél Svratky, a to od neděle do úterý. Kompletní přestavba vytíženého dopravního uzlu má skončit příští rok v listopadu. Kouč Miroslav Koubek složil zbraně, skončil u české fotbalové reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě jeho rezignaci přijal. 74-letý kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i údajná mediální kampaň. V současné atmosféře mu přestala práce u národního celku dávat smysl. Koubek končí u reprezentace po pouhém půl roce. Národní tým mužstvo převzal v zimě a v březnu ho přes 2 zápasy playoff po 20 letech dovedl na světový šampionát. Na turnaj ale jeho svěřenci uhráli ve 3 duelech jedinou remízu a s pouhým bodem obsadili ve skupině poslední 4. místo. A dnes bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno, od západu se místy dostaví přehánky nebo bouřky, večer budou ale bouřky četnější, a to i silné, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na jihovýchodě naměří až 36 stupňů Celsia. Ze zprávy to vše, krásné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 7:03, dobré ráno, přeje Adam Kořica, úterý 30. červen, čeká nás dnešní ranní téma, my se zaměříme na rybaření, na vaše životní úlovky, více už za malou chvíli, teď z české muziky let 60. až 80. Dalibor Janda, píseň Žít jako kaskadér.

0: Za 2 minuty 7:45 posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Úterní ráno, 30. červen, doufám, že jste se na dnešek dobře vyspali, že se vám spalo o něco lépe, protože ta dnešní noc už nebyla tak tropická jako ty předešlé. My si v letním kině za malou chvíli pustíme Václava Neckáře. Písničku Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě, která zazněla ve filmu Pelíšky. Koukám na vaše textové zprávy ohledně počasí, ze Sázavy nám jasno a 21 stupňů hlásí paní Maruška. Také se ozvala paní Helča z Kraslic, která měří 19 stupňů a 22 stupňů má v Nímnici pan Zbyněk, který hlásí stále teplo. Moc děkuju za spolupráci. Vaše další SMSky ohledně počasí sbírám buď to na našem WhatsAppu a nebo prostřednictvím klasické SMSky. Číslo k nám je 734-787-981. Za malou chvíli letní kino a v něm Václav Neckář.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Samozřejmě vás nemůžu ani takhle během posledního červnového rána tohoto roku ochudit o naši impulzovice krabičku. Máme v ní Lenku Filipovou, skladbu Částečné zatmění srdce, více prozradí Lucka Vondráčková po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly, vysílat se budou o 12:30. Co vy a rybaření? Budeme zjišťovat v ranním tématu, protože Češi jsou národem rybářů a my dnes lovíme příběhy i mezi vámi, našimi posluchači. Ať už pravidelně vyrážíte k vodě, nebo je vaším největším lovkem něco úplně jiného, chceme to slyšet. 604-111-211, to je číslo k nám, první vaše reakce, komentáře nás čekají zhruba za takových 5-6 minut. Zajímá mě, co se vám vybaví, když se řekne ryba, jaký byl váš největší rybářský úlovek, co děláte právě s rybou, kterou vylovíte, putuje na pánev nebo zpátky do vody. A pokud nejste rybáři, nevadí, i tak nám můžete říci, jaký je váš největší životní úlovek. Máme 7:45, teď už letní kino, písnička z filmu Pelíšky, Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě.

0: Úterý 30. červen, přeji hezké ráno, blíží se 7:30, není náhoda, že naše české prázdniny na našem rádiu začaly právě v jižních Čechách, kraji rybníků a rybářů. A protože Češi jsou národem rybářů, budeme dnes ráno lovit příběhy i mezi vámi, našimi posluchači, ať už pravidelně vyrážíte k vodě, nebo je vaším největším úlovkem něco úplně jiného. My to chceme slyšet, číslo k nám je 604 111 211, a já se ptám, rybaříte a kam za úlovkem vyrážíte nejraději, co se vám vybaví, když se řekne ryba, jaký byl váš největší rybářský úlovek, co děláte s úlovkem, putuje na pánev nebo zpátky do vody. A pokud nejste rybáři, jaký je váš největší životní úlovek?
1: V Mariánských Lázních jsem měl kamaráda Boba Dobyše z Živého rybáře. Jednou se mě zeptal, jestli jsem rybář, já řekl jsem mu, že ne, ale s kamarádama občas na ryby chodím a abych tam jenom tak nečuměl, tak mi občas nechali nahodit. Vzal mě na klidní žecí rybník, dal mi obyčejný bambusák a sám si vzal teleskopa. Jenže po malinkých peripetích jsem za chvíli vytáhl velkého cejna, za chvíli znova a on nic.
0: No, panečku, ten musel koukat, co vy, co by rybáři, stále můžete volat. 604 111 211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce. Do 7:30 muzika let 60. až 80. a za pár minut se přihlásí kolega Vítek Zábranský, který má nejnovější zprávy.

0: 8:30 Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji dobré ráno, úterý 30. červen. Vy stále posíláte zprávy ohledně vašeho počasí, buď to na náš WhatsApp, číslo k nám je 734-787-981, nebo můžete poslat klasickou SMSku. Ta čísla jsou i stejná. Hezké ráno nám od Řípu z Mítěše přeje paní Dáša, která hlásí 21 stupňů po dešti a po bouřce. Hezké ráno i vám, paní Dášo, děkuji za spolupráci. Za malou chvíli Petr Spálený, píseň Stáňa. Teď už ale kolega Vítěch Zábranský. Vítku, hezké ráno i tobě, ahoj, ty nám neseš nejnovější zprávy, je to tvoje.
1: Pěkné ráno. Bouřky a silný vítr v Česku lámaly stromy, ničily střechy a na Šumpersku podemleli železniční trať. V Česku dnes skončí zbraňová amnestie, při které mohli lidé beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo. Prezident Pavel dnes na Hradě jmenuje nového šéfa armády Hlaváče, který ve funkci vystřídá Řehku. Ve Venezuele po zemětřesení pracuje přes 2700 záchranářů ze zahraničí. Pohřešuje se stále necelých 70 tisíc lidí. A tenistky Muchová, Krejčíková, Bartůňková a Siniaková postoupili do druhého kola Wimbledonu. No a dnes nás čeká oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. Ojediněle se odpoledne objeví přehánky nebo bouřky, večer ale budou bouřky četnější, a to i silné. Nejvyšší teploty nejčastěji mezi 28 až 32 stupni. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 5:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterní ráno, 30. červen, na řadě naše impulzovec krabička. Máme v ní Lenku Filipovou, písničku Částečné zatmění srdce. Více už prozradí Lucie Vondráčková, která mimo jiné řekne, kdy se ta skladba stala klasikou. Máme za 5:45.
1: Lucie Vondráčková uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: To se vám někdy tak podaří, že vznikne písnička a ještě ten rok se stane klasikou, protože je krásně napsaná. V roce 1988 tohle dokázala Linka Filipová s Částečným zatměním srdce.

0: Rybičky, rybičky, rybáři jedou. Přeji hezké ráno z našeho rádia. Úterý 30. červen, blíží se nám 8. hodina. My se dnes v ranním tématu bavíme o tom, jestli rybaříte, kam za úlovkem vyrážíte nejraději, co se vám vybaví, když se řekne ryba, jaký byl váš největší rybářský úlovek, co s ním děláte, putuje na pánev nebo zpátky do vody. A pokud nejste rybáři, jaký je váš největší životní úlovek? Češi jsou národem rybářů a my dnes ráno lovíme příběhy i mezi vámi, našimi posluchači.
1: Vzhledem k tomu, že mám půl rodiny v jižních Čechách v okolí Blatné, kde je to samý rybník, takže o rybičky u nás nikdy nebyla nouze. A příběh s rybou mám takový, že jednou u nás byl právě rybařit manželův kamarád. Ulovil rybu krásného velkého kapra, dal ho do takový ty plechový vaničky, co všichni jsme měli jako děti a koupali jsme si v ní. Nechali jsme ji na studni. No a do rána jsme přišli a rybičky byla jenom půlka, protože kočička si ji vytáhla a ukousala ji ocásek.
2: To je krásné ráno, když slyším slovo ryba, symbol Vánoc, vidím salát, řízek z kapra a hlavně zima, zima, zima.
0: Takhle. Dobrou zprávou pro vás může být, že do Vánoc, prosím vás, zbývá 176 dnů. To už se jenom párkrát vyspíte, konkrétně tedy 176krát a už budete mít toho kapra na stole. Co vy a rybaření, stále můžete volat 604-111-211, to je číslo k nám. My se určitě těšíme na vaše další komentáře, reakce a do zpráv celou do 8. posílám další písničky let 60. až 80.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Hasiči měli kvůli bouřkám stovky výjezdů, přívalové deště a silný vítr zaplavovaly ulice a vyvracely stromy. Problémy byly na řadě míst Česka. Nejčastěji hasiči výjížděli právě k popadaným stromům a větvím. Například na Jižní Moravě měli zhruba 200 zásahů. Hasiči pomáhali také skupině 11 lidí na pedalboardech na Brněnské přehradě, kterou dostal do úzkých silný vítr. Na řadě míst padaly poměrně velké kroupy, třeba v Jihočeském kraji. Nejvíc bouřky zasáhly Strakonicko, Táborsko, Jindřichohradecko a Chaticko. Tady v krátké době napršelo 60 litrů vody na metr čtvereční. Bouřky se prohnaly i Středočeským, Královéhradeckým krajem nebo Vysočinou. V Jihlavě přívalové deště zaplavily některé ulice. Hasiči budou v pohotovosti také dnes. Bouřková výstraha začne platit pro celou republiku v 17 hodin a potrvá až do zítřejšího rána. Dnes končí zbraňová amnestie. Lidé při ní mohli beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo. Přinesli při té příležitosti i řadu kuriózních zbraní. Například v Českých Budějovicích odevzdal občan pevnostní minomet. V Moravskoslezském kraji se objevila nejmenší sériově vyráběná samonabíjecí pistole na světě. V Ústeckém kraji zase československý lehký kulomet či sovětský samopal. Při poslední zbraňové amnestii v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat více než 3800 zbraní a 133 000 kusů střeliva. Hráz Slapské přehrady na Vltavě musí řidiči dál objíždět. Pokračuje tu generální oprava mostu a silnice. Od jara je provází úplná uzavírka pro auta i pěší a to některým lidem výrazně zkomplikovalo dojíždění do práce. Například cesta ze Slap do Rabině se kvůli uzávěře prodloužila o více než 20 kilometrů. Podle generálního ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly práce postupují podle plánu.
2: Se jedná opravdu o opravu té mostové části, nikoli žádného zásahu do hráze vodního díla nebo přehrady jako takové. Práce byly zahájeny začátkem letošního roku. Probíhá tam destrukce a demontáž a odvázení z těch stávajících starých prvků.
1: Uzavírka je naplánovaná do prosince 2027. Hned 4 Češky úspěšně vstoupili do tenisového Wimbledonu. Ve druhém kole jsou Karolína Muchová po vítězství nad Ruskou Zacharovovou, Barbora Krejčíková, která porazila domácí Klugmanovou, Nikola Bartuňková po vítězství nad Američankou Stiensovou a Kateřina Siňaková, ta si poradila s Číňankou Cheng Chiwen. Debutanti Svrčina a Vidimanová neuspěli. No a dnes bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno, odpoledne ojediněle, na západě místy přehánky nebo bouřky. Večer ale čekáme od jeho západu přehánek a bouřek víc, někdy budou i silné a nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem tropické třicítky. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tři minuty po 8 hodině. Adam Kořica přeje hezké ráno, úterý 30. červen. Svátek slaví dámy se jménem Šárka. Pozdravujeme, přejeme vše nejlepší. A teď už muzika let 60. až 80. Karel Zich a jeho Alenka v říši divů.
4: Telegram s adresou svět.

0: Za 4 minuty, 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost. Ze života z Neratovic nás zdraví paní Eva, která hlásí 21 stupňů, ale pod mrakem. Pozdravy posíláme nazpátek a koukám, že na náš WhatsApp na číslo 734787981 napsali pan Jiří z Jičínska, který hlásí dobré ráno a 21 stupňů. Děkuji za spolupráci. Samozřejmě sbírám i další vaše zprávy ohledně počasí a za malou chvíli v letním kině Karel Gott.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše další hudební dvojce nabídne Jiřího Schellingera a také Hanu Zagorovou a muziku z roku 1975. Více si řekneme po 8:30. Také se můžeme těšit na večerní program Rádia Český impuls, kdy nás čekají hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. První fotky z prázdnin 2026, tak ty nadále sbíráme na našich facebookových stránkách www.facebook.com/Český impuls. Ukažte nám, co jste dělali během prvních prázdninových dnů. Teď už letní kino, konec ptačích árií, píseň, melodie z filmu My ztracený holky, zpívat bude Karel Gott. Máme za 2 minuty 8:45.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8:30, není náhoda, že naše české prázdniny začaly právě v jižních Čechách, kraji rybníků a rybářů, a Češi jsou národem rybářů, to se o nás ví, a my dnes ráno lovíme příběhy i mezi vámi, našimi posluchači, ať už pravidelně vyrážíte k vodě, nebo je vaším největším úlovkem něco úplně jiného, my to chceme slyšet, číslo k nám je 604 111 211, a já se ptám, rybaříte, kam za úlovkem vyrážíte nejraději, co se vám vybaví, když se řekne ryba, jaký byl váš největší rybářský úlovek, co pak s ním děláte, putuje na pánev nebo zpátky do vody, a pokud nejste rybáři, jaký je váš největší životní úlovek?
1: Při slově ryba si vzpomenu na Hugo Pavla. Znal jsem se s ním osobně, byl jsem párkrát na rybách a Hugo Pavel mi nechal opsat svoje recepty. Má to název hamťavé drobty. Já mám 800 receptů na různé ryby. Na štiky, na candáty. Z candáta dělám humrovou pomazánku.
2: Vás všechny zdravím. Můj rybářský úlovek se povedl letos. Kapr 95 cm, 20 kg na mořskou panu.
0: Ten musel být. To by mě zajímalo, jestli pak putoval tedy na tu pánev nebo zpátky do vody. Ostatně 20 kg, to už je opravdový macek. To bych možná chtěl potom vidět i tu pánev. Co vy rybaříte, kam za úlovkem vyrážíte nejraději, co pak s tím úlovkem děláte, co se vám vybaví, když se řekne ryba. A pokud nejste rybáři, nevadí, jaký je váš největší životní úlovek. 604 111 211, to je číslo k nám, a my už si teď hrajeme další muziku let 60. až 80.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: Minuta po půl deváté, posloucháte Český Impuls Radio pro radost ze života. Za malou chvíli Petra Janu, písnička Ještě se mi směj. Úterý 30. červen, na řadě jsou rychlé zprávy, rychlý přehled zpráv v podání kolegy Vítka Zábranského, který už sedí naproti mě. Vítku, hezké ráno i tobě.
1: Dobré ráno. Prezident Pavel nevyhoví Babišově žádosti, aby přehodnotil postoj a na summit NATO nelétal. Stát převezme do správy karlovarské letiště, které bude využívat armáda a záchranná služba. Odvolací soud v Praze projedná kauzu usmrcení vůdce kutnohorské sekty. V domě v centru Monaka vybuchla včera večer po domácku vyrobená bomba, která zranila dva lidi, včetně ukrajinského oligarchy. A trenér Miroslav Koubek po vyřazení na mistrovství světa skončil u české fotbalové reprezentace. No a dnes nás čeká oblačnost. V jeho východní polovině území je ještě polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojediněle na západě místy přehánky nebo bouřky a večer bude přehánek i bouřek přibývat, můžou být i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na jeho východě naměří až 630 stupňů Celsia. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2:45 posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Úterní ráno, 30. červen, na řadě je naše první ranní hudební dvojice a to nám spojila muziku z roku 1975. Čeká nás Jiří Schellinger, skladba Léto s tebou a pak nás také nemine nahrávka Kamarád Hany Zagorové. Za 8:45 přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: a net, co mají písničky společného?

0: kamarád.
1: Úterý 30. červen, zdravím vás z našeho rádia do 9. Vaše další reakce v rámci ranního tématu. My jsme dnes řešili rybolov, rybaření, protože my Češi jsme národem rybářů. Tak jsme dnes ráno lovili příběhy i mezi vámi, našimi posluchači. Ať už pravidelně vyrážíte k vodě, nebo je vaším největším úlovkem něco úplně jiného. Chtěli jsme to slyšet a mě zajímalo, jestli rybaříte, kam za úlovkem vyrážíte nejraději, co se vám vybaví, když se řekne ryba, jaký byl váš největší rybářský úlovek, co děláte právě s tím úlovkem, putuje na pánev nebo zpátky do vody a pokud nejste rybáři, tak jaký je váš největší životní úlovek?
2: Když jsem byla malá holka, tak jsme jezdili do jižních Čech na dovolenou a byli jsme tam vždycky 3 neděle a tatínek byl rybář, takže jsme tam chodili na ryby ke krásnému rybníku, za zády nám jezdila úzkokolejka ráno, když tam letí ledňáček v ústí rybníka, kde v té kalpstruhový potok byla volavka. Jo, dneska bych to ocenila. Tenkrát mě to strašně prudilo.
3: Když se řekne ryba, tak si vzpomenu na svoje všechny závody, které jsem absolvovala jako muškař a musím říct, že čas strávený na rybách se počítá vždycky do plusu.
1: Já se přiznám, že jsem rybařit nebyl, ale na základě toho, co jsem slyšel, vlastně rybařím tady s vámi každý den, protože je to vždycky jenom do plusu. Moc děkujeme za vaše reakce, já ještě stále přeji hezké ráno a do 9. ještě určitě stihneme nějakou tu muziku let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. V Česku stále jezdí auta s vadnými airbagy. Automobilky opakovaně upozorňují, že mohou způsobit i smrt. Na svolávací akce přitom nedorazily tisíce majitelů vozů. Svaz dovozců aut upozorňuje, že řada z nich je i kvůli slabinám v databázi ministerstva dopravy nedohledatelná. Nejrychlejším řešením pro majitele aut je vyhledat stránky výrobce a zadat VIN svého vozidla. Hned zjistí, zda se jich problém týká. Opravu vždy bezplatně provede daná automobilka. Vadné airbagy japonské firmy Takata používalo podle České televize více než 30 firem. Záchranáři z Česka ve Venezuele dál prohledávají sutiny. Tým hasičů, statiků a kinologů se připátrají po možných přeživších po nedávném ničivém zemětřesení. Spolupracují s venezuelskými úřady a prověřují typy od místních obyvatel. Následkem zemětřesení zemřelo podle aktualizované bilance přes 1700 lidí. Pohřešuje se jich 69 tisíc a dalších více než 5 tisíc utrpělo zranění. Stanice CNN s odkazem na lékaře v Caracasu uvedla, že nemocnice v metropoli jsou přeplněné a potýkají se i s nedostatkem dezinfekčních prostředků. Pod Krušnohoří má nejvíc neúspěšných žáků a studentů. Buď je čekají na konci prázdniny reparáty, nebo musí opakovat ročník. Situace se přitom podle našeho zpravodaje Dušana Valenty dlouhodobě příliš nelepší.
2: Celorepublikový průměr pro základky a střední školy je 4 až 5 neúspěšných žáků a studentů z každé tisícovky. Na Karlovarsku a Ústecku to je dvakrát výjimečně až třikrát víc. Na vině přitom nejsou jen podmínky v rodinách, ale často i neschopnost škol poznat problém. Na základkách bývá složitý přechod z prvního na druhý stupeň. Další krize pak přicházejí během nástupu na střední školy.
1: Dušan Valenta, díky. A jdeme na sport. Fotbalová asociace hledá nového reprezentačního trenéra. Krátce po vyřazení z mistrovství světa překvapivě skončil kouč národního týmu Miroslav Koubek. 74-letý kouč prohlásil, že k jeho konci přispěla i údajná mediální kampaň. V současné atmosféře mu přestala práce u reprezentace dávat smysl. Koubek měl smlouvu na 2,5 roku, skončil ale už po půl roce. Národní tým dostal v březnu přes baráž po 20 letech na světový šampionát. Tam naši fotbalisté uhráli ve skupině jediný bod. Kvůli výsledkům a předvedené hře čelil Koubek kritice. No a dnes nás čekají přehánky nebo bouřky, večer budou od jeho západu zesilovat a můžou být i četnější. Nejvyšší teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jeho východě naopak až kolem 36 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině. Adam Kořica vám přeje hezké úterní dopoledne s datem 30. června. A teď už Petr Kotwald, píseň Milujem se čím dál víc.

0: Čtvrt na deset, Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké dopoledne mi na našem Facebooku, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Ještě stále sbíráme první fotky z prázdnin roku 2026. Koukám, že pod příspěvkem je už 150 komentářů. Jsou tam opravdu hezké úlovky. Paní Jitka Vokounová zachytila sobotní brzké ráno v Klatovech. Dále koukám, že paní Zdeňka Keblová strávila víkend na sekačce, taky hezká fotka, děkujeme za ní. Paní Jiřina Spavcová vyrazila na procházku. Dále, když jako tím listu, tak vidím, že paní Lucie byla s dětmi u vody, taky děkujeme za fotku. Tak co vy, jaký jste měli víkend, co jste dělali, kde jste byli, co jste zažili během prvních dnů prázdnin roku 2026, ale můžete nahrávat fotografie www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Máme minutu po čtvrt na deset, teď už letní kino, Dalibor Janda, skladba Oheň, voda, vítr.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Tři minuty po půl desáté posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 30. červen, přeji hezké dopoledne a dále se můžeme těšit třeba na Petru Černockou a jí Saxanu, pohádka, respektive písnička z pohádky Dívka na koštěti. Také nás čeká Valdemar Matuška, skladba Už koníček pádí, uslyšíme i Petra Nováka, skupinu George and the Beethovens. Na řadě teď Helena Vondráčková, píseň Hej ty tam, máme tři minuty po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Do 10. hodiny do zpráv celou s kolegou Vítkem Záberanským. Za malou chvíli Lenka Filipová, písnička Věnování. V ranním tématu jsme se bavili o tom, že není náhoda, že naše české prázdniny na rádiu Český impuls začaly právě v jižních Čechách, kraji rybníků a rybářů. A protože my Češi jsme národem rybářů, dnes ráno jsme lovili příběhy i mezi vámi, našimi posluchači, ať už pravidelně vyrážíte k vodě nebo je vaším největším úlovkem něco úplně jiného. Chtěli jsme to slyšet a já jsem se ptal, rybaříte, kam za úlovkem vyrážíte nejraději? Co se vám vybaví, když se řekne ryba? Jaký byl váš největší rybářský úlovek? Co s ním pak děláte? Putuje na pánev nebo zpátky do vody? A pokud nejste rybáři, jaký je váš největší životní úlovek?
1: Mně, když řeknete ryba, tak se vybaví rybník Pily mezi Třešínem a Chvalšovicema v jižních Čechách, kam jsem chodila s tatínkem a kam on se chodil schovávat před svojí ženou. Jak to dopadlo? No, rozvedli se a já jsem mu zůstala. Sice už tatínka nemám, ale vzpomínám na to ráda. Mějte krásný den.
2: Můj nejlepší úlovek v jižních Čechách byl v Soběslavi, kde jsem chytl na omlácenou starou škodovku 120, moji manželku Marii, a dnes už je tomu 29 let, co se známe a jsme manžele.
3: Když se řekne ryba, tak se mi vybaví mé znamení, ale manžel je rybář. Jezdím s ním na ryby, na dravce, na všechno. A jeho nejlepší a nejkrásnější úlovek byl metrovej sumec albín. To bylo něco neskutečného.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je kluků 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, snali jenom smích,

Motýl prvních dotyků, rozpaků a pohlazení, slůvko, které klopítá.

chlásek, když je klukům 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít. A s těmi, co jsou vyni,

0: Radio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Extrémní vedra na sebe dávají postupně zapomenout. V Česku se postupně ochlazuje, na jihovýchodě republika, ale i dnes můžou teploty vysoce přesahovat tropickou třicítku. Zatímco západ už bouřky schladili, na východě dál jedou klimatizace naplno. Pro jihovýchod Česka platí až do půlnoci výstraha před extrémním vedrem. Hlavně v jihomoravském a části Olomouckého kraje se teploty znovu vyšplhají přes supertropickou 35. Na západě republiky pak meteorologové slibují, že už se bude při teplotách kolem 25 dýchat lépe. Propad teplot se projevil i v noci, ta uplynulá byla chladnější než ty předchozí. Výjimečně ale ještě vydržela tropická. Třeba v pražském Klementinu naměřili 22,5 stupně Celsia. Další ochlazení přinesou odpolední bouřky, od 17 hodin hrozí v celé republice. Znovu můžou být silné s přívalovým deštěm a 2-centimetrovými kroupami. Vedra ohrožují ryby, tropické teploty a dlouhodobé sucho snižují množství kyslíku ve vodě. Rybáři proto na některých místech instalují přístroje, které vodu provzdušňují nebo mění způsob vypouštění vody, aby zabránili úhynům ryb. Problémy se objevují také u raků říčních. Například v potoce Bílá voda na pomezí Blanenska a Prostějovska jich jinou desítky. Podle ochránců přírody za to mohou vysoké teploty i nízký přítok vody z okolí rybníků. Počet potvrzených případů eboly v Kongu stoupl na 1307. Na nemoc už zemřelo 377 lidí. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na konžské úřady. Epidemie zasáhla celý severovýchod Konga. Celkový počet případů i obětí je pravděpodobně vyšší. Humanitární pracovníci a vědci tvrdí, že zdravotnické úřady virus odhalily příliš pozdě. Podle dosud nepotvrzených epidemiologických šetření se první podezřelá úmrtí datují už od ledna. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí i Světová zdravotnická organizace považují riziko šíření nákazy mimo zasažené oblasti za nízké. 4 Češky úspěšně vstoupily do tenisového Wimbledonu. Ve druhém kole jsou Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siniaková. Do soutěže se dnes chystá zbývajících 8 Čechů. Český souboj mezi Karolínou Plíškovou a Terezou Valentovou začne v pravé poledne našeho času. Ve stejné chvíli nastoupí nasazená 21. Bousková proti Australance Gibsonové. Dále o postup zabojují Lehečka, Menšík, Kopřiva, Nosková a Bejlek. A ještě se na závěr zpráv vrátíme k počasí. Bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno. Jak už jste slyšeli, dorazí přehánky nebo i bouřky, večer můžou být i silné a nejvyšší teploty nejčastěji mezi 28 až 32 stupni. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 3 minuty po 10. hodině, Adam Kořica přeje hezké úterní dopoledne s datem 30. června a teď už duet Levandulová, Hana Hegerová a Petr Habka tady na rádiu Český impuls.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté ještě určitě Juraj Kukura, píseň Nech brouka žít, takhle bude znít naše letní kino. Máme v něm skladbu z filmu Trhák. Viděli jste, že zámek Kynžvart má i čajovnu? Na co dalšího láká turisty? Uslyšíme v pořadu Máme Česko rádi, a to o půl jedenácté.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké úterní dopoledne, 30. červen, po půl jedenácté nám v hudební dvojici zaspívá ročník 1942. Teď už nás ale Hana Kratíková v rámci pořadu Máme Česko rádi zve na zámek Kinžvart nedaleko Mariánských lázní. Hanu doprovodí předseda klubu českých turistů Praha Miroslav Tauzik, tak hurá na Kinžvart, který nabízí nejen zajímavé interiéry.
1: Máme Česko rádi.
2: Obklopuje ho totiž krásný anglický park. V parku narazíte i na rybníky, potoky a různé stavbičky a sochy. Taky tu stojí dřevěná lesní kaple svatého kříže a čajovna, kam panstvo chodívalo na svačinu. A také by ještě stála za zmínku socha bohyně lvu Diany.
3: No to určitě. Samotný zámek je klasicistní, přestavěl si ho tak kníže Metternich v polovině 19. století. Kinžvart používal jako letní sídlo, ale zval sem i významné návštěvy.
2: Po Metternichovi tu zbyl stůl a také podobizny členů jeho rodiny, ale to není jediná sbírka. Mají tu porcelán, japonské lakované šperkovnice, dokonce taky mučící nástroje. Nebo také zbrojnici přímo přetékající zbraněmi, je jich tu přes 200, myslím. No a vzpomínáte na kabinet kuriozit.
3: Aby ne, soustředili tady osobní předměty slavných lidí. Co si vzpomínám, tak stůl autora Tří mušketýrů Alexandra Dumase nebo hřeben císařovny Marie Terezie.
2: Správně, a také hůl císaře Františka I., rukopis Richarda Wagnera a ještě mumie z Egypta, jsou tu dokonce dvě, a velkou pozornost obvykle budí i kompletní kostým japonského samuraje.
3: Jen namátkou ještě vyjmenuji pár atraktivních komnat, kudy vede prohlídková trasa. Je tu kuřácký salon, knihovna s tajnými dvířky nebo kulečníkový salon. A před bělostnou budovou zámku Kinžvart vás přivítá překrásná kašna. Jsem přesvědčená, že sem výlet nikoho nesklame. A pokud sem pojedete, tak se zastavte i v blízkých lázních Kinžvart a projděte se po kolonádě. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Úterý 30. červen, dopoledne v plném proudu, my si do 11. hodiny určitě pustíme naši hudební dvojici, potom v celou nás čekají zprávy a po nich už se na vás těší kolega Honza Benešovský. V rámci tedy té úterní hudební dvojice nabídnu zpívající ročník 1942. Čeká nás Marta Kubišová, nahrávka s nebývalou ochotou. Pozor, o této skladbě bude zítřejší hudební kalendář. Náš expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanina zjišťuje, jak tato nahrávka vznikala. Dozvíme se to zítra v 11:30. No a také nás nemine Ivan Mládek a jeho Prachovské skály. Já jsem Adam Kořica, loučím se s vámi. Za sebe přeji poklidné a ničím nerušené úterní dopoledne. I nadále si ho užijte s naším rádiem. Opatrujte se a já si s vámi zavysílám zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně a užijte si 30. červen společně s rádiem Český Impuls. Naslyšenou.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Hudební dvojice
6: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
3: Pěkné dopoledne. Zdrojem úniku oxidu uhelnatého v Olomouci bylo proudové čerpadlo, oznámil to mluvčí policie Jaroslav Herzán. Vysoce jedovatým plynem se včera přiotrávilo 7 dělníků. 2 byli v kritickém stavu, jednoho museli záchranáři resuscitovat. Neštěstí se stalo při bouracích pracích, právě při nich dělníci přístroj používali. Přitom se v objektu nahromadil oxid uhelnatý, kterého se postupně nadýchali. Přesné okolnosti případu jsou podle policie předmětem dalšího šetření. Celkem 53 expertů z lidskoprávních vládních rad rezignovalo, nesouhlasí s přesunem agent z gesce úřadu vlády po 3 ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí. Potřeba je nadrezortní řízení. Vadí jim i to, že kabinet se svými poradními sbory změny předem neprojednal a jejich následné připomínky nezohlednil. Rezignující působili v radách a výborech zdarma. Podle odhadů jich odchází asi třetina. Novým náčelníkem generálního štábu je Miroslav Hlaváč. Na Pražském hradě ho do funkce jmenoval prezident Pavel. Vystřídá tak dnešní modní Karla Řehku, který byl zároveň z postu odvolen. Vedení armády Hlaváč tradičně převezme dnes dopoledne na Pražském Vítkově při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil. Při koupání ve vedrech bychom měli být ostražití, do vody se vyplatí chodit ve dvou. Pokud se rozhodneme přeplavat celý rybník nebo vodní nádrž, měli bychom se ideálně vybavit bojkou a říct o tom někomu ze svých blízkých. Mluvčí plzeňských vodních záchranářů Tomáš Kopáček nám řekl, že bychom také měli opatrně vstupovat do vody.
4: Je vhodné se před vstupem do vody osmělit, a to nejen při vysokých teplotách vzduchu nebo při fyzické aktivitě. Je vhodné do vody vstupovat pozvolně, nikoli skokem, a při tom vstupu si tedy skladit hlavu, konkrétně čelo, obličej a zátylek.
3: Při náhlém skoku do vody se nám totiž může zpomalit tlukot srdce a s tím může přijít i ztráta vědomí. Vymstít se nám může také kvůli malé hloubce. Právě skoky do mělké vody na neznámých místech patří mezi nejčastější příčiny úrazů u vody. Paraguay vyhlásila státní svátek. Důvodem je postup této jihoamerické země do osmifinále mistrovství světa, který se vybojovala v utkání s Německem. To vypadlo hned v prvním kole. Paraguay podlehlo na penalty 3-4. Po penaltách skončili na šampionátu i Nizozemci, které zdolalo Maroko. Brazílie přešla přes Japonsko. No a dnes bude oblačno, v jeho východní polovině území ale polojasno až skoro jasno. Odpoledne ojediněle na západě místy přehánky nebo bouřky, večer ale meteorologové čekají od jeho západu přehánky a bouřky četnější, a to i silné. Nejvyšší teploty nejčastěji mezi 28 až 32. Na západě bude o něco chladněji, naopak na jeho východě naměří až 630 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Krásné dopoledne po zprávách v 11 hodin. Honza Benešovský zdraví od mikrofonu. Pojďme si dát slavnou písničku Jany Kratochvílové V stínu kapradiny. Příjemný poslech.

Posloucháte Český impuls, za malou chvíli znovu roztočíme promítačku našeho letního kina a připomeneme si seriál Doktor z Vejminků. Uděláme to písničkou Když jdou na mužskýho léta, zpívat bude Valdemar Matuška. Hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Jsme Český impuls a Honza Benešovský u mikrofonu.

0: Posloucháte Český impuls. Marta Kubišová má ve svém repertoáru nezvykle rozpustilou písničku s názvem S nebývalou ochotou. Kdo jí tu píseň nabídl, to uslyšíme zítra, touto dobou v hudebním kalendáři. Tak se na to připravte, Zdeněk Sekanina už si chystá otázky, zajímavosti právě k této písni Marty Kubišové. No a za chvilku další muzika, jiné hity, třeba Zlata Adamovská bude zpívat Karel Gott nebo Petra Janů s Petrem Jandou. Na Českém impulzu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života zpívala Ivo Nepřenosilová. A teď už jdeme do krabičky, do naší hudební klenotnice, ze které vypadne opravdu překrásná píseň Stín katedrál. Zpívat budou Helena Vondráčková s Václavem Neckářem a paní Helena je tady ještě v roli komentátorky. Tak jsem na to zvědav, krásné dopoledne, stále ještě dopoledne, přeje od mikrofonu Českého impulzu Honza Benešovský a na 12. hodinu už pro vás připravujeme nové zprávy.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: V roce 1966 spatřila světlo světa česká verze legendární písničky pánů Johna Francisa Shredda a Michaela Edwina Hawkera Walking Back to Happiness. U nás ji známe takto.
3: Nikam spolu nejedem,
2: S nebývalou ochotou zavzpomíná i Marta Kubišová na 60. léta. Kdo a proč ji nabízel takové rozpustilé písničky? Kam je posadili při natáčení pro televizi? No a dozvíte se i, jestli někdo někdy zneužil nebývalé ochoty této legendy mezi zpěvačkami. Startujeme v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Stín katedrál. Jedna z nejkrásnějších písniček Karla Svobody. To byl náš jeden z prvních duetů s Vaškem Neckářem. Zpíváme ji od roku 1966 vlastně dodnes. Vznikla už i v jiných variantách, do svého repertoáru si ji převzal třeba Petr Muk a musím říct, že mně se v jeho provedení taky líbí. Je v ní něco vznešeného, možná až pohádkového. To je taky taková písnička, která, myslím, nikdy nezestárne. Je v ní poezie a zároveň city, které ji dělají nadčasově srozumitelnou.

0: Takhle hraje Český impuls. Zapsáno,
1: kniha vázaný v kůži. Zapsáno, kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Okolí Brna čekají dopravní manévry. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 bude nutné na dvě noci zavřít D2. První uzavírka je naplánovaná od pátečního večera do sobotního dopoledne, druhá pak na noc ze soboty na neděli. Šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl říká, že přestavba vytížené dálniční křižovatky v Brně je mimořádně náročná.
2: Snažíme se veškeré ty těžké práce, ty uzavíráme dopravu nebo zasahujeme do toho provozu více dělat o víkendech, nočních hodinách. Skutečně budou probíhat i teďka na prázdninách betonáže v době nočních hodin, to znamená skutečně ty práce, které by zasahovaly do toho provozu nějak zásadně, tak se snažíme eliminovat.
1: Kvůli stavbě bude také krátkodobě zavřená páteřní cyklostezka podél Svratky, a to od neděle do úterý. Kompletní přestavba vytíženého dopravního uzlu má skončit příští rok v listopadu. Hasiči ráno zasahovali v Břeclavi u požáru bytu. Z domu se muselo evakuovat 12 lidí. Dva lidi z bytu záchranáři převezli ve vážném stavu do nemocnice. Ženu museli resuscitovat. Vyplývá to z informací hasičů na sociální síti Threads a vyjádření mluvčí záchranky. Oheň způsobil škodu předběžně odhadnutou na 1,5 milionu korun. Zásahem se naopak podařilo uchránit majetek zhruba za 10 milionů. Proč hořet začalo, zjišťuje vyšetřovatel. Pod Krušnohoří má nejvíc neúspěšných žáků a studentů. Buď je čekají na konci prázdnin reparáty, nebo musí opakovat ročník. Situace se přitom dlouhodobě příliš nelepší.
3: Celorepublikový průměr pro základky a střední školy je 4 až 5 neúspěšných žáků a studentů z každé tisícovky. Na Karlovarsku a Ústecku to je dvakrát výjimečně až třikrát víc. Na vině přitom nejsou jen podmínky v rodinách, ale často i neschopnost škol poznat problém. Na základkách bývá složitý přechod z prvního na druhý stupeň. Další krize pak přicházejí během nástupu na střední školy.
1: Zemědělce v západním Japonsku znovu zaměstnávají hranaté melouny. Zahájili tradiční dodávku, během které přinesou do poloviny července zákazníkům asi 400 netradičně tvarovaných melounů. Každý z nich vyjde v přepočtu asi na 1300 korun. Hranaté melouny nejsou nijak zvlášť sladké a nehodí se ke konzumaci. Díky svému nezvyklému vzhledu si ale získali oblibu jako letní dekorace. Dnes čekáme i dál na obloze mraky i sluníčko. Odpoledne se vyskytnou přehánky a ojediněle i bouřky. Naměříme od 25 stupňů na západě po 36 na jihovýchodě. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Zprávy skončily, krátce po 12. hodině přichází Josef Laufer. S Bohem, lásko, já jedu dál. Honza Benešovský zůstává, pěkné poledne všem. Český impuls.
5: Jak rád bych dostal ještě jeden ver.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý

0: nebyl bych tak sám.
1: Posloucháte Český impuls, za chvilku si připomeneme seriál My všichni školou povinní, uděláme to písničkou Řeka zázraků. Hana Zagorová bude zpívat z našeho letního kina. Když jsme u seriálů, u filmů, tak dejme prostor také Sašovi Hemalovi, který zkoumá aktuální televizní program na dnešní večer. K mikrofonu přijde s televizní chvilkou přesně podle vysílacího schématu v 12:30. Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: je Český impuls, odpolední program. Felix Holzmann nám udělí hodinu hudby. To bude odpoledne ve 4:15 v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Teď si Sašu poslechněme jako televizního experta, protože on pro nás vyzubal to nejlepší z nabídky jednotlivých televizních stanic. No a hned potom další písničky. Budou tady Kamélie, Marie Rotrová nebo Michal David na Českém impulzu.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Pro fanoušky sympatické inspektorky Candice Renoirové, protagonistky stejnojmenného francouzského seriálu, nastávají zlaté časy. Jejich hrdinka se totiž vrací ke své vyšetřovatelské práci a hned v úvodu jí čeká rozlousknout vraždu učitele jedné umělecké školy. Podezřelí jsou tři a na koho nakonec inspektorka ukáže, uvidíte v epizodě nazvané Nouze láme železo ve 20:10 na ČT1. Docela jiné vyšetřovací metody pak panují u policie Modrava. Hold Šumava není Francie, ale brutalita zde bohužel též nechybí. V ruinách staré továrny je nalezeno tělo zdravotní sestřičky a zdá se, že ji někdo zardousil. Zda se podaří odhalit vraha, uvidíte v pokračování policie Modrava s názvem Sestřička ve 20:20 na Nově. Na Primě už pomalu, ale jistě vyráží na dovolené. Je tomu přesně 20 let, co podle stejnojmenné knihy Michala Vývega byla natočena komedie Účastníci zájezdu a zřejmě od té doby nebylo prázdnin, kdyby se neobjevila na obrazovce. Tato nesourodá skupinka rekreantů, co vyráží k Jadranu, skýtá mnoho komických situací, které doufám i dnes večer vás pobaví a rozesmějí. Účastníci zájezdu sedají do autobusu směr Jadran ve 20:15 na Primě. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: česnem, s kořicí, ale hlavně.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, pozor, jede Express. To je zadání pro hudební dvojici, která začíná právě teď. Naďa Urbánková by dnes oslavila 87. narozeniny. Tak začneme jejím prázdným expresem, no a potom se přidá Mirek Hoffman z Greenhorny a Oranžový Express. Tak příjemný poslech, krásné odpoledne, od mikrofonu se hlásí Honza Benešovský. Na celou, v tomto případě na 13. hodinu, pro vás připravujeme hlavní zprávy.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V roce 1966 spatřila světlo světa česká verze legendární písničky pánů Johna Francisa Shredda a Michaela Evana Hawkera Walking Back to Happiness. U nás je známe takto.
3: Nikam spolu nejedem,
2: S nebývalou ochotou zavzpomíná i Marta Kubišová na 60. léta. Kdo a proč je nabízel takové rozpustilé písničky? Kam je posadili při natáčení pro televizi? No a dozvíte se i, jestli někdo někdy zneužil nebývalé ochoty této legendy mezi zpěvačkami. Startujeme v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Hudební dvojice a neb Vrána k vráně sedá. Vrána.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkné odpoledne. Silničáři otevírají část nového úseku dálnice D7. V úseku ze Středočeských Kutrovic do Panenského Týnce v Ústeckém kraji je hotová celá pravá část. Stavbaři se teď přesouvají do druhého pruhu. Hlavním cílem je rozšířit a přebudovat silnici první třídy na bezpečnější dálnici se 4 pruhy. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl potvrzuje, že na hotový úsek už dopravu pustili.
2: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
1: Nový 7-kilometrový úsek dálnice D7 mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem má být kompletně hotový během příštího roku, stejně jako další dvě části trasy z Prahy do Chomutova, které jsou aktuálně ve výstavbě. Hříšnice z Národního muzea narazila. Žena, která bezdůvodně a záměrně spustila hasicí systém v Pražském muzeu, neuspěla s ústavní stížností. Maja Luková si vyslechla 14-měsíční trest s 3letou zkušební dobou. Musí také uhradit škodu. Ústavní soud stížnost považoval za zjevně neopodstatněnou. Z usnesení to zjistila agentura ČTK. Obhajoba Lukové v minulosti argumentovala tím, že klientka není trestně odpovědná s ohledem na duševní stav. Vznikly dva protichůdné znalecké posudky. Proto nechal obvodní soud pro Prahu 1 vypracovat další posudek v Bohnické nemocnici. Nakonec Lukovou uznal vinou. Úmorná horka na jihu a východě Moravy pokračují. Lidem to podle našeho zpravodaje Jana Čady často přináší psychické problémy. Honzo, hezký den.
3: Krásný den. Tady na jihu a na východě Moravy opravdu znovu tropikl, byť malinko chladnější než včera. 33 stupňů, to je dost na nečekané psychické výkyvy s většinou vzorných manželek, dokonce nervózní saně. Z jejich obětí budiš k ničemu ové, co prý zapomenou i vlastní hlavu. Podle psychologů a psychiatrů za to může total horko ve dne v noci, nevyspání. Stres jde každým dalším supertropickým dnem nahoru a tohle všechno přejde údajně až za 2 dny, kdy se i tady ochladí na nějakých 25 stupňů.
1: Oprava trati ve Čkyni na Prachaticku potrvá do poloviny srpna. Včera ji podmáčel déšť při bouřce. Novináře o tom dnes informoval mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Hasiči v Jihočeském kraji kvůli bouřím vyjeli ke 150 zásahům. Nejčastějším důvodem byly popadané stromy a odčerpávání vody. Nejvíc zasaženým okresem z pohledu hasičských zásahů byl okres Prachatice, Tábor a Jindřichův Hradec. Dnes se i dál budou na obloze dělit o místo mraky se sluníčkem. Od západu bude přibývat přeháněk a bouřek, ty můžou být i velmi silné. Nejvyšší teploty čekáme od 25 stupňů na západě po 36 na jihovýchodě. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Zprávy v 1 hodinu skončily, nastává období hudební, které otevírá Iveta Bartošová písničkou Dej mi ruku. Krásné odpoledne s Českým impulzem přeje Honza Benešovský.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Trháme lístky do našeho letního kina. Račte přicházet, za chvilku si připomeneme Romanci za korunu, film, ve kterém zazněla taky písnička Paganini od Karla Gotta. V půl druhé potom cestovatel Jirka Kolbaba. Dozvíme se, jak slovinské úřady chrání přírodu před raftaři na řekách. Tak jsem na to zvědav, Jirka se těší. Honza Benešovský stále s vámi, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku Eva Pilarová, Marta Kubišová nebo Petra Janů v našem odpoledním programu, ale teď už se hlásí cestovatel Jirka Kolbaba, který holduje sportovním aktivitám. Tip využijí teď především příznivci adrenalinu cestou k Jadranu.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Naši posluchači mají slíbené od včerejška povídání o sportovním vyžití, kterého se jim případně také může dostat na řece ve Slovinsku, na řece, která se jmenuje Soča. Co jsi měl konkrétně na mysli, když jsi hovořil o těch sportech?
3: Tak já jsem tady na té řece byl několikrát a v té části Slovinska také, protože mě se tam nesmírně líbí. To je úžasná alternativa při cestách třeba našich turistů do Chorvatska, aby se tam zastavili od dubna do října. Řeka Soča je naprosto úžasná a milovníci vodních sportů z celého světa se sem sjíždějí. A právě tady třeba raftují. A raftují na úsecích, které jsou odstupňovány podle náročnosti, tedy od toho bodu 1 až po ten známý bod 6, pochopitelně.
2: Jak se slovinským úřadům daří udržovat okolní přírodu relativně v netknutém stavu? Mám teď na mysli to, aby se to nezvrhlo v nějaký nekontrolovaný příval turistů a ničení přírodních památek a tak dále.
3: Faktem je, že toto místo je velice exponované, ale cítil jsem, že tam všude dbají lidé, všichni, kteří jsou tam zainteresovaní kolem těch sportu a toho turismu, dbají o tu ochranu životního prostředí. Musím říct, že je tam i jeden český kemp, takže dobrý tip pro naše posluchače, protože přímo v Bovci je český kemp, jsou tam čeští odborníci, kteří mají české špičkové instruktory k dispozici, aby právě těmito náročnými a někdy trošku nebezpečnými sporty ti lidi vedli. Ale nebezpečné jsou tehdy, dělají-li se bezhlavě, dělají-li se opravdu s odborným vedením, tak jsou bezpečné. Já jsem si to sám na sobě vyzkoušel. Je to velký, velký, velký adrenalin. Mimochodem, Bovec se teď stává také velice významným místem pro lyžování. Viděl jsem tam stavbu nových sjezdovek a šleprů a podobně. Takže myslím si, že Bovec bude nejenom na léto, ale i na zimu úžasnou adresou pro všechny sportu milovné.
2: Byli jsme ve Slovinsku, naším hlavním tématem byla řeka Soča. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, máme úterý 30. června 2026 a otevíráme další hudební dvojici, kterou postavíme na písničkách z roku 1975. To znamená, že jim je 51 let. Jiří Schillinger, Léto s tebou, a potom Hana Zagorová, Kamarád. Honza Benešovský stále u mikrofonu. Pěkné odpoledne přejeme, taky už dáváme dohromady hlavní zpravodajskou relaci, kterou pošleme do vysílání v celou ve 14.00.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Hudební dvojice
6: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: kamarád?
1: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
2: Co by jsem ti pletl včera ještě? Najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště. Stávej, už bude den.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
3: Pěkné odpoledne. Soud pravomocně potrestal vraždu vůdce kutnohorské sekty. Seniorka a zubařka si odpěkají 12 a 9 let vězení. Původní tresty jim dnes pravomocně snížil pražský vrchní soud, který tak částečně vyhověl odvolání obou žen. Součástí verdiktu je pro lékařku i 4letý zákaz předepisování léků, s výjimkou těch, které se používají v zubním lékařství. Ženy se hájily tím, že plnily mužovo přání odejít ze světa a že v době činu nebyly kvůli jeho manipulacím příčetné. Vodní záchranáři mají plné ruce práce. Ve vedrech se totiž často chodí koupat i neplavci. V posledních dnech tak počet zásahů výrazně roste.
4: Vedra dokážou zradit i zdatné plavce. Nebezpečné je totiž z rozpálené pláže rovnou skočit do vody. Mluvčí plzeňských vodních záchranářů Tomáš Kopáček tak posluchačům Rádia Impuls poradil, aby se ve vodě otužili postupně a rozhodně do ní neskákali.
5: Kontaktem se studenou vodou může dojít k okamžitému zpomalení srdečního tepu a také případným poruchám vědomí.
4: Vyšší počty zásahů potvrzují vodní záchranáři po celém Česku. Mezi nimi třeba Marek Loudil ze středočeského Brandýsa nad Labem. Toho během teplých dní nejde odchytit jinde než na výjezdu se záchranáři, proto ten zvuk sanitky v pozadí.
6: Jezero Lhota se normálně pohybujeme v nějakých 10 za víkend a teď to bylo přes 40.
4: Pokud k vodě vyrazíme s přáteli, měli bychom se společně hlídat. V případě problémů bychom měli zavolat na tísňovou linku 155. Ještě lepší je ale u vody na chytrém mobilu najít aplikaci záchranka.
3: V Německu roste počet extremistů, hlavně těch pravicových. Příznivci krajní pravice jsou přitom stále mladší. Vyplývá to z dnes zveřejněné zprávy Spolkového úřadu pro ochranu ústavy, který má v Německu pravomoci vnitřní tajné služby. Nárůst počtu pravicových extremistů přitom podle zprávy souvisí hlavně s parlamentní stranou Alternativa pro Německo. Největším ohrožením pro zemi ze zahraničí je pak podle tajné služby nadále Rusko. Evropská komise popustila Ukrajině obří finanční injekci. Ruskem napadené zemi dnes vyplatila prvních v přepočtu skoro 95 miliard korun z vojenské části půjčky. Peníze jsou podle unijní exekutivy určené na pořízení dronů. O převodu první části půjčky v rámci makrofinanční podpory informovala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden. Připomenu, že celková výše unijní půjčky přesáhne 2 biliony korun. Vyplácení je rozdělené na letošní a příští rok. Zítra bude oblačno až zataženo, v Čechách se občas přidají přehánky nebo déšť. Místy se objeví i bouřky, odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. V Čechách naměříme maximálně 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30, nejvíc ukáže teploměr na jihovýchodě, tam bude kolem 32. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
7: Dobré odpoledne, zprávy skončily krátce po 14. hodině, je čas na další muziku, na další písničky. Přichází Dalibor Janda, snad jsem si měl všímat víc. Honza Benešovský, zdraví od mikrofonu, krásné odpoledne všem.

sklenici vína.

0: Český impuls. Za chvilku připomeneme v našem letním kině Slunce, seno a pár facek písničkou Hlaď mě od Michala Penka. Potom další tip na výlet v pořadu Máme Česko rádi. Věděli jste, že zámek Kinžvart má i svoji čajovnu? Na co dalšího láká turisty, už prozradí Hanka Kracíková a turista z povolání Mirek Tausik. Za čtvrt hodiny tady u nás na Českém impulzu.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: V roce 1966 spatřila světlo světa česká verze legendární písničky pánů Johna Francisa Shredda a Michaela Evana Hawkera Walking Back to Happiness. U nás je známe takto.
3: Nikam spolu nejedem,
2: s nebývalou ochotou zavzpomíná i Marta Kubišová na 60. léta. Kdo a proč je nabízel takové rozpustilé písničky? Kam je posadili při natáčení pro televizi? No a dozvíte se i, jestli někdo někdy zneužil nebývalé ochoty této legendy mezi zpěvačkami. Startujeme v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

prosím tě, hlaď mě, promiň jsem na dně, zůstal jsem sám.

Krásné dobré odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvilku kapela Turbo, Přestáváš snít, potom Petr Spálený nebo Jitka Zelenková. Tolik písničky, ale teď už Hanka Kracíková, která nás zve na zámek Kynžvart, nedaleko Mariánský.

0: Žvart používal jako letní sídlo, ale zval sem i významné návštěvy.
1: Po Metternichovi tu zbyl stůl a také podobizny členů jeho rodiny, ale to není jediná sbírka. Mají tu porcelán, japonské lakované šperkovnice, dokonce taky mučící nástroje. Nebo také zbrojnici přímo přetékající zbraněmi, jejich tu přes 200, myslím. No a vzpomínáte na kabinet kuriozit.
0: Aby ne, soustředili tady osobní předměty slavných lidí. Co si vzpomínám, tak stůl autora Tří mušketýrů Alexandra Dumase nebo hřeben císařovny Marie Terezie.
1: Právně a také hůl císaře Františka I., rukopis Richarda Wagnera a ještě mumie z Egypta, jsou tu dokonce dvě, a velkou pozornost obvykle budí i kompletní kostým japonského samuraje.
0: Jen namátkou ještě vyjmenuji pár atraktivních komnat, kudy vede prohlídková trasa. Je tu kuřácký salon, knihovna s tajnými dvířky nebo kulečníkový salon. A před bělostnou budovou zámku Kinžvart vás přivítá překrásná kašna. Jsem přesvědčená, že sem výlet nikoho nesklame. A pokud sem pojedete, tak se zastavte i v blízkých lázních Kinžvart a projděte se po kolonádě. Anna Kracíková, máme Česko rádi.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Jiří Korn zpívat jako déšť. Teď už jdeme do Klenotnice, do Impulzovic krabičky. Slyšíte, jak klapnul ten zámek, jak jsme rozvázeli tu červenou stuhu. Tak teď ještě ta muzika, ten slavný hit, který si vyndáme. Bude to Zrcadlo Karla Černocha, které bude komentovat Petr Janda. Jsem na to zvědav, příjemný poslech, dobré odpoledne a ve 3 hodiny zase hlavní zprávy, tak jak to na Českém Impulzu chodí. S vámi je stále Honza Benešovský a ještě jednou dobrý den.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Zrcadlo je jedna z nejlepších a nejznámějších písní Karla Černocha. Taky má i svoji cover verzi. Vždycky s ním zpíval celý sál. Karel ji poprvé natočil v roce 1968. Zvláštní na ní je, že to byla písnička, o které si lidé mysleli, že je od olympiku. Často si to lidé pletli, ale to je jenom vidět, jak ty kapely měly v 60. letech k sobě blízko a vlastně jedna druhou napodobovaly. Jen tak pro pořádek písničku nahrála skupina Juventus.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Pěkné odpoledne. Extrémní vedra v Česku pomalu od západu zařazují zpátečku. Dnes ještě tropické teploty vydrží na Moravě a ve Slezsku. Na jižní Moravě může teploměr ukázat až 36 stupňů. Zítra se teploty dostanou nad 30 už jen na jihovýchodní a východní Moravě. Po oba dny hrozí ve východní části republiky silné bouřky s přívalovými srážkami, krupobytím a nárazovým větrem. Vyplývá to z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu. Kvůli očekávaným srážkám skončí dnes v 8 hodin večer v Jihomoravském kraji výstraha na nebezpečí vzniku požáru, která tam platila od minulého týdne. Jihomoravští záchranáři měli včera rekordně napilno. Zasahovali u téměř 440 událostí. Výjezdů bylo skoro 500, protože k jedné události může zamířit jeden i více prostředků. Mluvčí jihomoravských záchranářů to uvedla v tiskové zprávě. Dosavadní nejvyšší počet událostí, ke kterým záchranáři výjížděli, zaznamenali v listopadu před skoro 5 lety v souvislosti s covidovou epidemií. Tehdy jich bylo 383. Samosběr třešní frčí. Velký zájem hlásí třeba sady v Nebílovech na Plzeňsku. Lidé za kilo zaplatí 90 korun. Naše zpravodajka Klára Fajstová ale zaznamenala zdražení. Oproti loňsku je to o 5 korun víc. Dobré odpoledne, Kláro.
2: Hezký den, lidé mají o vlastnoručně nazbírané třešně za výhodnou cenu zájem. Za kilogram při samosběru zaplatí 90 korun. Už natrhané ovoce v prodejně v areálu sadů vyjde na 149 korun za kilo. Loni to bylo 85 a 150 korun. Sady se veřejnosti v úterý otevřely v 8 hodin ráno. Například v sobotu při tropickém víkendu to ale bylo kvůli vedrům už v 6. Od prvních minut přitom chodili desítky lidí. Třešní je dost, stromy ale ve vedrech trpí.
1: Německo terorizuje motýl. Tamní města se v posledních týdnech potýkají s bourovčíkem toulavým. Larvy tohoto motýla poškozují listy stromů a jejich chloupky vyvolávají u lidí silné alergické reakce. Upozorňuje na to zpravodaj ČTK Jaromír Mrhal.
3: Města po celém Německu se snaží bourovčíka hubit. Používají k tomu speciální vysavače, plamenomety či jedy. Motýl se ale dál šíří, protože mu vyhovují suchá a teplá jara, která jsou v Německu kvůli klimatickým změnám stále častější. Podle některých měst je situace kolem bourovčíka letos extrémní. Náročný je boj i finančně.
1: Bourovčík toulavý je noční motýl, který se běžně vyskytoval na jihu Evropy. V posledních letech ale proniká stále severněji a žije také v Česku. Zítra mraky přinesou v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy i silné bouřky. Odpoledne dorazí další várka bouřek na Moravu a do Slezska, tam mohou být bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty budou v Čechách kolem 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku kolem 28 a na jihovýchodě okolo 32. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Po 15. hodině máme připravené další písničky. Tu první obstará Michal David, potom Katapulti nebo Hop Tropáci. A s vámi je Honza Benešovský tady na Českém impulzu.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Promítačka je promazaná, už slyšíme ten klapot v našem letním kině, ze kterého si za chvilku připomeneme film Krakonoš a lyžníci. Zpívat bude Petr Habka, on je náš pán. A vy se občas mrkněte k nám na Facebook, dáváme tam občas soutěže, bývají tam různá témata, nebo si naberte nové přátele, kamarády facebook.com/Český impuls je naše adresa. Pojďte za námi na internet.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: nejenom ty, taky trampské a folkové písničky mezi 19. a 20. hodinou v tradičním čase. Tak jestli chystáte nějakou zábavu rodinou na zahradě, ať už grilovačku, opékačku nebo něco podobného, dejte tomu šanci, vytváří to fantastickou hudební kulisu. Český impuls také večer mezi 19. a 20. hodinou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Kup mi den,

0: Posloucháte Český impuls, dobré odpoledne. Felix Holzmann nám udělí hodinu hudby, to bude přesně za půl hodinky v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. Těšíme se na něj, na kolegu, za chvíli je tady, ale teď ještě hudební dvojice, dáme si zpívající ročník 1942. Nejprve Marta Kubišová s Nebývalou ochotou. Mimochodem, to je písnička, které se budeme věnovat v zítřejším hudebním kalendáři po 11:30 se Zdeňkem Sekaninou, s expertem na českou muziku. No a ta druhá písnička ze dvojice bude Kamarád od Hany Zagorové. Tak příjemný poslech, krásné odpoledne. Loučí se Honza Benešovský. Mějte se moc krásně.
1: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Hudební dvojice
4: a NEP 1+1.

na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Pěkné odpoledne. Stropy na paliva se zvednou. Maximální ceny pohonných hmot určované státem zítra narostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun 56 haléřů za litr. U nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat litr nejvíc za 36 korun 61, tedy o 14 haléřů dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Vláda včera regulaci cen prodloužila zatím do 19. července. Generální inspekce bezpečnostních sborů prověřuje úmrtí karlovarského kriminalisty. Rudolf Flaška dnes podle několika zpravodajských serverů spáchal sebevraždu. Někdejšího šéfa tamní mordparty v hodnosti plukovníka před 2 týdny soud potrestal za to, že v březnu řídil opilý. Dostal pokutu 60 tisíc korun a na rok přišel o řidičský průkaz. Po incidentu skončil Flaška mimo službu a požádal o propuštění. U policie sloužil víc než 20 let. Karlovarští záchranáři jezdí k pacientům stále častěji. Nejdřív šlo o kolapsy přímo z vedra, teď převládají potíže s přehrátím organismu, hlavně během sportu. Kolik výjezdů přibylo, to ví náš zpravodaj Dušan Valenta. Hezký den, Dušane.
2: Zdravím z Karlovarska, kde už sice bylo několik bouřek a průtrží, nicméně kolem 25 stupňů čekáme i dál. Pro záchranáře to znamená jediné, nepolevovat. Kvůli horku mají až o 30% víc výjezdů. Nejčastěji jde o selhání organismu, ale řešili i nevolnosti, případně celkové přehřátí. Sanitky přitom v Karlovarském kraji nejezdí jen za chronicky nemocnými. Přibývá rádoby sportovců, kteří přecení síly a absolvují desítky kilometrů na kolech, nebo si v horku neodpustí dlouhý běh.
1: Švédská vláda chystá revoluci v trestání. Dnes oznámila, že před zářijovými volbami zpřísní tresty. Chce tak snížit kriminalitu. Zákonná úprava má soudy přimět k tomu, aby častěji využívali vyšší hranici trestní sazby a delší tresty ukládali třeba recidivistům. Píše o tom agentura Reuters. Švédsko se poslední 2 desetiletí potýká s vlnou kriminality gangů. Tenistka Marie Bouzková postoupila 5. za sebou do 2. kola Wimbledonu. Nasazená 21. porazila Australanku Gibsonovou. Postoupila i Karolína Plíšková, když zvládla české derby s Terezou Valentovou. Zítra bude oblačno až zataženo, v Čechách se občas přidají přehánky nebo déšť, místy se objeví i bouřky. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. V Čechách naměříme maximálně 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30. Nejvíc ukáže teploměr na jihovýchodě, tam bude kolem 32. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Přeji hezké úterní odpoledne, přátelé. Je to tak, před námi je poslední den měsíce června. To znamená, že teď už doopravdy, a to na 100%, začínají prázdniny. Čas, na který se především školáci moc a moc těší. Ale co rodiče? Těm mnohdy jde hlava kolem, kam své ratolesti umístit a kdo je pohlídá. Tak ať jsou všichni spokojeni a léto je, jak má být. Prostě štěstí je krásná věc, jak konečně zpívá i Richo Miller. Na úvod našeho dnešního vydání zábavného pořadu Smějeme se.
4: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo písem tichou, jak padající.

krásná věc. Vždy víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, epichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.

0: Jiří Štědroň a píseň Jak to chodí. Tuším, že originál zazněl ve snímku Podraz a svého času to byl jeden z nejnavštěvovanějších filmů, také díky těm skvělým hercům, kterými byli Paul Newman a Robert Redford. Ale my jdeme dál, máme tu nahrávku už z roku 1965. Poslechneme si v ní, jak může dopadnout setkání profesionálního hudebníka s nadšeným laikem. Asi netřeba dodávat, že tu roli toho neználka si s chutí a velice přesvědčivě zahrál Felix Holzman.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Banjo.
2: Banjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No, to je banjo.
2: To je banjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, banjo. Hezký banjinko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prostě. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je v mládě.
1: Banjo a basa.
2: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem se to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: No jo, no. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, no.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. No, ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, to pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna má.
1: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. No tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
1: No,
2: a uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý. No,
2: tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho ukulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale já chci, že ten pan ukulele bydlí.
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: To neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan ukulele, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám ukulele, ale ukulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám enjoy, já říkám banjo, že jo? Že ten pan ukulele bydlí.
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Na další hudební výpravu se, přátelé, vydává Karel Gott. Ano, písnička se jmenuje Ráno jedu dál a poté už to bude takový krásný duet Jiřího Korna a Nadi Konvalinkové s názvem Ne, majstro. To proto, že my na Českém impulzu hrajeme ty krásné písničky, které nás bavily a těšily před více než 40 lety.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Jste připravena, slečno?
2: Ano, maestro.
1: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Vladimír Menšík v jednom ze svých silvestrů zavzpomínal též na návštěvu Vídně, a to před rokem 1989, kdy se zase až tak lehce na západ necestovalo. No a pana Vladimíra v té rakouské metropoli, jak se zdá, nejvíce učarovaly filmy, a to tak, že filmy plné ženských vnad.
1: V Praze je takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý, a ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška Chladil a tak dál byli až v Americe. A my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně. Protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no, tak co? Bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie. Ohromně se k nám chovali. Všecko bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě, kde jsi, jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. Jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích, neupám, a to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, šene kace pucí muci. Prostě takový, no potím obrázky, no ještě daleko zajímavější na těch obrázků, to vám konečně nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka? Socialistického umělce? Nějaký rakouský čuňačinky. Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to hrdce vidět. Napřed vidět, vidět, s čím nesouhlasím. To, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si říkal, no, tu už mám co dělat. A v Líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět o biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. To byla to otrava.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.

snad víc než zámek a spousta krásy a že endokud mám jsou v úžasu časy a tak trápení mi vyřeší. Kdyby samotnou krásnou výlu z hor mi sem přivál fé, já řekl,

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Po Šumaví včera bičovali obří kroupy. Během silných bouřek spadly na Vimpersku a Prachaticku kousky, které měly až 10 cm. Největší zaznamenali v šumavské obci Ratiborova Lhota. Český hydrometeorologický ústav to dnes uvedl na Facebooku. Krupobytí v obci poškodilo střechy, skleníky i auta. Větší škody ani úrazy nezpůsobilo. Obchvat Plas na Plzeňsku se začíná rýsovat. Celkem bude měřit přes 5,5 kilometru. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku. Nad hladinou řeky Střely bude až 87 metrů. S otevřením obchvatu Plas se počítá ve druhé půlce roku 2028. Stavba odvede dopravu ze silnice číslo 27 z Plzně na Žatec a most, která je silně zatížená. Denně tudy projede zhruba 10 000 aut. Hříšnice z Národního muzea narazila. Žena, která bezdůvodně a záměrně spustila hasící systém v Pražském muzeu, neuspěla s ústavní stížností. Maja Luková si vyslechla 14-měsíční trest s 3letou zkušební dobou. Musí také uhradit škodu. Ústavní soud stížnost považoval za zjevně neopodstatněnou. Z usnesení to zjistila agentura ČTK. Na slovenské politické scéně se děje něco nevídaného. Soud vůbec poprvé v moderních dějinách země pravomocně odsoudil celé vedení politické strany. Funkcionáře komunistické strany Slovenska uznal specializovaný trestní soud vinnými z propagace komunismu. 7 komunistům nařídil zaplatit peněžité tresty, píše o tom server Aktuality.sk. Zítra mraky přinesou do Čech občasný déšť a přeháňky, místy i silné bouřky. Na Moravě můžou být bouřky velmi silné. Nejvyšší teploty budou v Čechách kolem 22 stupňů, na Moravě kolem 28 a na jihovýchodě ještě okolo 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Ano, děkuji, to tedy byla zpravodajská relace a před námi je ještě necelá hodinka zábavného pořadu Smějeme se, ve které se můžete těšit na vyprávění Pavla Landovského, ale také na takovou zajímavou při, kterou mezi sebou vedou Zuzana Bubílková a Miloslav Šimek. Ale to vše odstartujeme přátelstvím na Entou, tedy jednou z nejkrásnějších písniček, které naspíval Petr Novák. Pojďme na to.

Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až uráží.

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Já vím. Tak jo. Tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napíjte se. Tak on bude líp. Fakt? Líp.

0: Český impuls a ladit nás, přátelé, můžete i na svém internetu www.českýimpuls.cz. Nyní se zaposloucháme do jedné z nejveselejších vzpomínek, které má Pavel Landovský na bývalého pana prezidenta Václava Havla. Nahrávka je z roku 1997 z pražského činoherního klubu, kde tenkrát tento skvělý herec mýval večery otázek a odpovědí.
1: Honili nás asi už 3 dny po té schůzce na stezce Československo-Polského přátelství, kde nás udělali zátah a my jsme jeli s lanovkou z Václava. Jsi říkal, Václave, oni všichni šli turisti, aby je nepochytali policajti, teda STBáci, tak šli turisti a já jsem říkal, Vašku, vezmeme si kulichy a pojedeme lanovkou, protože tam projdeme, že jo. A jdeme k té lanovce a najednou tam byly takhle jako strany nějaký ostratý dráty a tam bylo zákaz vstupu do Národního parku, ale ta silnice už byla od nás 3 metry. A říkám, ale tadyhle jdeme prostě, protože takhle to nebudeme klikat i v obchaz. A on se vám to říká, ale to je zakázané, protože to je Národní park a kdyby nás stali chytli, říkám, tak co na nás už teď vlastně to dělá. Tak jsme prostě přemluvil. A udělali jsme těch 5 kroků, takhle, čili jsme si zkrátili tu cestu a tam na konci asi 100 metrů od nás byla ta zatáčka a v té zatáčce byl nějaký stálek s buřtama a tam všechny chytli. A my jsme prošli na tu lanovku a tam byl nějaký školní zájezd, jo. A říkal, Hošku, musíme se trošku skrčit mezi ty děti. Nebylo tolik vidět. Přišla ta lanovka, sedli jsme si, jeli jsme to a já se bavím, že tam Václav říká, nebejt ty protistátní žinnosti, tak se ani nepochovětráme. No, takže to je taková velmi milá historka. A zápětí následovala podobná, kterou musím říct, protože no, vždycky mě lidi říkají, proč já se nesnažím být taky nějak v politice, nebo já říkám, bych nemohl, protože já nemám nejkvalitnější minulost. A já si pamatuju, že jsem byl u Václava v Nahrádečku, že jo, ve Vlčici, a on říká, představ si, že naproti ten chlap, ten Doubek, jim pučil tu horní místnost a oni tam mají směrový mikrofon na moje tabulky a odposlouchávají, i když tabulky drčejí, tím směrákem. A říkám, no tak musí někde bejt, musí to mít někde na uších, protože musí to nějak ovládat, když tam ten Doubek není. Tak jsme šli, vylezli jsme ven a skutečně jsme objevili za okapem svod. Svod koaxiálu, dost silnýho, 9pramenýho. A hned se ho říká, Harigo, takový, to stojí 12 korun metr. Nicméně, začali jsme ten koaxiál tát takhle ze země a šli jsme furt. A já říkám, no kam až půjdem? Říkám, no tamhle, pod tím lesem, tak 2 kilometry jsou maringotky, on mě říká maringotky, a tam jsem se dověděl, že tam mají rekreační středisko STBáci. Říkám, tak je to vlastně sedě, kde mý maringotce. Vy jsme šli a já furt jsem říkal, to jsem říkal už 30 metrů, 40, jdeme ještě dál. A skutečně asi po takových 50, možná 150 metrech, říká Vašek, tak tady to oříznem. A jsem říkal, hele, počkej ještě kousíček. Vytáhl jsem ze země ještě asi 20 metrů, zbalil jsem to, uřízli jsme to k němu a já říkám, hele, to je výborný, to já prodám v Praze, to je... A jednou nastalo něco opravdu státnického. Vyloučeno, s tím se nebude kšeftovat a jel se mnou na smetiště a musel jsem to tam vyhodit. A proto já nemůžu být v nomenklatuře, protože já jsem se přísad vrátil, když jsem a zase naložil a vodem jsem to vrátil.
2: Hudební kalendář Českého impulsu. V roce 1966 spatřila světlo světa česká verze legendární písničky pánů Johna Francisa Shredda a Michaela Edwina Hawkera Walking Back to Happiness. U nás je známe takto.
3: Nikam spolu nejedem,
2: S nebývalou ochotou zavzpomíná i Marta Kubišová na 60. léta. Kdo a proč je nabízel takové rozpustilé písničky? Kam je posadili při natáčení pro televizi? No a dozvíte se i, jestli někdo někdy zneužil nebývalé ochoty této legendy mezi zpěvačkami. Startujeme v hudebním kalendáři ve středu o 11:30.
4: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, s chutí hráváme ty nejkrásnější písničky 60., 70. a 80. let. Lenka Filipová v té době natočila i píseň s názvem Favorit a Mám ráda Žužu, tak to už je taková rozverná písnička Nadi Urbánkové. To na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života, kde vás také seznámím s pořady dnešního večera, tedy televizními pořady.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Pro fanoušky sympatické inspektorky Candice Renoirové, protagonistky stejnojmenného francouzského seriálu, nastávají zlaté časy. Jejich hrdinka se totiž vrací ke své vyšetřovatelské práci a hned v úvodu jí čeká rozlousknout vraždu učitele jedné umělecké školy. Podezřelí jsou tři a na koho nakonec inspektorka ukáže, uvidíte v epizodě nazvané Nouze láme železo ve 20.10 na ČT1. Docela jiné vyšetřovací metody pak panují u policie Modrava. Hold Šumava není Francie, ale brutalita zde bohužel též nechybí. V ruinách staré továrny je nalezeno tělo zdravotní sestřičky a zdá se, že ji někdo zardousil. Zda se podaří odhalit vraha, uvidíte v pokračování policie Modrava s názvem Sestřička ve 20.20 na Nově. Na Primě už pomalu, ale jistě vyráží na dovolené. Je tomu přesně 20 let, co podle stejnojmenné knihy Michala Vývega byla natočena komedie Účastníci zájezdu a zřejmě od té doby nebylo prázdnin, kdyby se neobjevila na obrazovce. Tato nesourodá skupinka rekreantů, co vyráží k Jadranu, skýtá mnoho komických situací, které doufám i dnes večer vás pobaví a rozesmějí. Účastníci zájezdu sedají do autobusu směr Jadran ve 20.15 na Primě. Přeji hezký nejen televizní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: časů, zřejmě tak před 25 lety, se teď, přátelé, na maličkou chvíli vrátíme spolu se Zuzanou Bubilkovou a Miloslavem Šimkem. Ovšem, pokud vám ta nahrávka přijde aktuální, tak možná, že to není náhoda. Schválně pojďte si poslechnout jejich povídání.
1: To je dobrý, to jí stačí. To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
2: Jste mě tady zase pomlouval,
1: ne? Chválil, no, jste chválil. To musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začnem, ne?
3: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
1: Mohu prozradit ceny?
3: Ano, ano,
1: začneme
3: musíte,
1: odzadu.
3: Ano.
1: Třetí cena... Opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
3: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
1: Ano. A jenom, jestli dovolíte, tady bych se u toho zastavil, tyhle ceny. Ten Karel Březina, já to četl, ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno? Karel Březina?
2: Ne, nevím, že asi...
1: Ne, protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
2: No, znala, co
1: víte,
2: je
1: to je velký básník, no tak to byl pseudonym. Tak jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
2: Proč?
1: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenoval vlastním jménem?
2: Ne, nevím.
1: Václav je baví. No?
3: No, tak pane Šimku,
1: mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
3: Raději přečtěte první cenu.
1: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
2: Počkejte, prošla lhůta, ti Ukrajinci to snědí?
1: No, snědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhutu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí. No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy, vážení přátelé, mám pro vás. Dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
2: Jak to, že to nebylo 100%?
1: To zavinil jeden poslanec. On se tak opil ten den, že začal být soudný a mluvil pravdu.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Na rybníku v Plzni Malesicích zasahují hasiči a rybáři. Zemřely tady stovky ryb. Úhyn zavinil nedostatečný přítok a úbytek kyslíku. Ve vedru je to teď časté. Auta super jsou zadlužené. Pražský autobazar je v insolvenci, dluží až 216 milionů korun. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Upozornil na to server odkryto.cz. Pražská policie už dříve uvedla, že autobazar vyšetřuje kvůli podezření z podvodu a z pronevěry. Poškozených jsou víc než 200. Klienti bazaru podle médií uvedli, že jim firma například nevyplatila peníze z prodeje auta, nepřevedla prodaný vůz na nového majitele nebo bezvědomí zákazníka požádala za klienta o leasing na další auto. Silničáři otevírají část nového úseku dálnice D7 v části ze středočeských Kutrovic do Panenského Týnce v Ústeckém kraji. Je hotová celá pravá půlka. Stavbaři se teď přesouvají do druhého pruhu. Hlavním cílem je rozšířit a přebudovat silnici první třídy na bezpečnější dálnici se 4 pruhy. Nový 7-kilometrový úsek D7 mezi Kutrovicemi a Panenským Týncem má být hotový během příštího roku, stejně jako další dvě části trasy z Prahy do Chomutova. Ty jsou aktuálně ve výstavbě. Tenisový svátek ve Wimbledonu pokračuje druhým hracím dnem. Dnešní program se znovu týká 5 Češek. Marie Bousková se nadřela, ale Australanku Gibsonovou zdolala 2-1. České derby zvládla Karolína Plíšková, která porazila Terezu Valentovou 2-0. Sára Bejlek hraje s Rumunkou Cirstaovou. Přibližně v 19:30 vyzve Linda Nosková Němku Seidelovou. V programu mužského singlu figurují tři čeští tenisté. Jakub Menšík svádí souboj s Britem Samuelem, Jiří Lehečka se střetne s Australanem Popirinem a Vít Kopřiva s Britem Choňským. Zítra bude podle předpovědi oblačno až zataženo, místy polojasno, občas s deštěm nebo s bouřkami. V Čechách naměříme do 25 stupňů, na Moravě může být až 30 a na jihovýchodě naměří kolem 32. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Má už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Zneužití záchranářské uličky je trestné. To pocítí dva řidiči, kteří na dálnici D1 u Hladkých Životic na Novojičínsku v dubnu zneužili uličku pro záchranáře, aby předjeli kolonu před místem dopravní nehody. Řidič dodávky a šofér osobního auta tak zablokovali průjezd sanitce. Zodpovídat se budou ve správním řízení. Hrozí jim nejvýš 5000 pokuta. Novým předsedou dozorčí rady energetické skupiny ČES se stal místopředseda koaliční SPD Radim Fiala. Do rady ho na začátku června zvolili akcionáři. Na Benešovsku už mají nový most. Řidiči i chodci mezi Střezimíří a Meznem snadno překonají železniční trať. Nová konstrukce nahradila zhruba 150 let starou stavbu, která byla v havarijním stavu. Části konstrukce původního přemostění stavbaři zachovali a obec Střezimíř je vystaví ve svém železničním skanzenu. Most na Benešovsku stavbaři obsadili už v dubnu před 2 lety. Museli původní konstrukci ručně rozebírat. Očíslované kameny opatrně snášely na zem a převážely je na Střezimířské nádraží. Rusku dochází paliva. Na některých místech v Irkutsku už lidé čekají ve frontách před benzinkami půl dne i celou noc. Rekord je 18 hodin. Jak uvedl zpravodajský server Meduza, v sibirském regionu se sice těží ropa a zpracovává se na benzin, ten se ale posílá do Moskvy. I tak podle serveru v Rusku už není region, který by nepostihla palivová krize. Tu vyvolaly útoky ukrajinských dronů na ruské rafinérie. Zítra mraky přinesou do Čech občasný déšť a přeháníky, místy i silné bouřky. Na Moravě můžou být bouřky velmi silné. Nejvyšší teploty budou v Čechách kolem 22 stupňů, na Moravě kolem 28 a na jihovýchodě ještě okolo 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: ten pocit kolen rozvykladých a hlav bolestmi stíhaných.
1: Působivost ušlechtilých gest,

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

celou zem. Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končí ta čeká. Jsem americký agent, pomodli se na postel. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.
1: V hospodě na rinku dal jsem si rum, než jsem co stačil říct, zali mě k vojákům, svázali lanama, mohlo se jet, kůň pletl nohama, pitomej svět. V ležení u hranic dali nám kvér, generál Lieberschwitz ukázal směr. Támhle jsou Francouze, proklatá zběř, neptej se, nevzpouzej, kušuj a běž. Kuličky burácí, která je má, země se kymácí pod mýma nohama. Doma už posekli a budou sít, a já tu v předpeklí nemám kam jít. Srdce mi svázali do kozelce, proti mě poslali ostrostřelce. A to vše proto jen, že jsem pil rum v hospodě se

Ček za 200 let jistě si vzpomene, jak jsem se hloupě splet, ale cizího neteče a hvězdy lžou. Nesměj se, člověče, na viděnou. Falešní hostinští nám nalívaj rum, panenky za okny,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Po Šumaví včera bičovali obří kroupy. Během silných bouřek spadly na Vimpersku a Prachaticku kousky, které měly až 10 cm. Největší zaznamenali v šumavské obci Ratiborova Lhota. Český hydrometeorologický ústav to dnes uvedl na Facebooku. Krupobytí v obci poškodilo střechy, skleníky i auta. Větší škody ani úrazy nespůsobilo. Obchvat Plas na Plzeňsku se začíná rýsovat. Celkem bude měřit přes 5,5 kilometru. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku. Nad hladinou řeky Střely bude až 87 metrů. S otevřením obchvatu Plas se počítá ve druhé půlce roku 2028. Stavba odvede dopravu ze silnice číslo 27 z Plzně na Žatec a most, která je silně zatížená. Denně tudy projede zhruba 10 000 aut. Nejvyšší soud odmítl dovolání muže, který na Teplicku zavraždil svého otce a 5letého syna a vážně zranil svou matku. Ve vězení zůstane do konce života. Pacienti se od července dostanou k dalším více než 1200 lékům u praktických lékařů. Jde asi o osminu léčiv předepisovaných v ordinacích. Na slovenské politické scéně se děje něco nevídaného. Soud vůbec poprvé v moderních dějinách země pravomocně odsoudil celé vedení politické strany. Funkcionáře komunistické strany Slovenska uznal specializovaný trestní soud vinnými z propagace komunismu. 7 komunistům nařídil zaplatit peněžité tresty. Píše o tom server Aktuality.sk. Zítra mraky přinesou do Čech občasný déšť a přeháněky, místy i silné bouřky. Na Moravě můžou být bouřky velmi silné. Nejvyšší teploty budou v Čechách kolem 22 stupňů, na Moravě kolem 28 a na jihovýchodě ještě okolo 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Tu s děravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. V pražské Písnici hoří sklad s oblečením. Plameny zasáhly asi polovinu haly. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4. Nemuseli zatím nikoho evakuovat, ani se nikdo nezranil. Hasiči to uvedli na síti X. Na místě aktuálně zasahuje víc jak 25 kusů požární techniky. Je zřízený štáb velitele a kyvadlová doprava vody. Třetí stupeň se obvykle vyhlašuje u středně velkého až velkého požáru nebo při nasazení většího množství sil a techniky. Lidé v Ostravě se můžou během prázdnin učit sebeobranu. Školení nabízí městská policie. Přijít můžou zájemci bez ohledu na věk i fyzičku.
2: Školení bude praktické, zaměřené na účinnou obranu v reálných situacích. Účastníci se naučí rozpoznat, kdy hrozí nebezpečí a jak na ně efektivně reagovat. Získají dovednosti, které jim zvýší sebedůvěru pro každodenní život. Semináře povedou zkušení instruktoři, kteří mají se sebeobrannými technikami letité zkušenosti. Nedávno proškolili v Ostravě zaměstnance magistrátu, nemocnice, dopravního podniku a pracovníky psího útulku a odezva je velmi pozitivní. Pro veřejnost jsou proto vyhrazeny 3 červencové a 3 srpnové termíny. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Obchvat Plas na Plzeňsku se začíná rýsovat. Celkem bude měřit přes 5,5 kilometru. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku. Nad hladinou řeky Střely bude až 87 metrů vysoko. Miroslav Blabol z plzeňského oddělení ŘSD vypočítává, že obchvat vyjde zhruba na 3/4 miliardy korun. Financovat se bude čistě ze státní pokladny.
3: Všechny velké stavby tohoto typu byly do konce loňského roku spolufinancované Evropskou unii z 85%. Stavba Plasy most a Plasy obchvat jsou první velké stavby v Plzeňském kraji, které jsou ze 100% dotovány nebo financovány ze státního fondu dopravní infrastruktury. Ze státních peněz, není tady žádná dotace.
1: S otevřením obchvatu Plas se počítá v druhé půlce roku 2028. Ceny paliv na ruských benzinkách strmě stoupají. Poprvé přesáhly hranici 100 rublů, tedy 27 korun za litr. Je zatím nedostatek paliva způsobený ukrajinskými útoky na ropné rafinerie. Píše o tom agentura Reuters. Ruský vůdce Putin v neděli připustil, že nedostatek paliv způsobila ukrajinská dronová kampaň. Ruské úřady to ale podle šéfa Kremlu řeší. Jakub Menčík, Karolína Plíšková a Marie Bousková postoupili do druhého kola tenisového Wimbledonu. Menčík zdolal domácího Samuela v poměru 3-2. Plíšková na trávě Fall England Clubu v českém derby vyhrála nad Terezou Valentovou 2-0 a Bousková zdolala Australanku Gibsonovou 2-1. Také Linda Nosková vstoupila do Wimbledonu úspěšně. V prvním kole porazila německou soupeřku Seidelovou 6-4 a 6-3. Tenistka Sára Bejlek odvrátila v prvním kole proti Rumunce Cirstaové 4 mečboly. Nakonec ale soupeřce podlehla 1-6 a 6-7. Během dne čekáme bouřky a déšť nejprve v Čechách, později i na Moravě. Bude oblačno až zataženo, na východě ještě zpočátku polojasno. V Čechách naměříme teploty do 25 stupňů, na Moravě bude až 30. Na jihovýchodě se čeká kolem 32 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

Radek tě tam zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou. Pojedou.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Ministr spravedlnosti žene soudkyni k odpovědnosti. Jeroným Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni, která loni v říjnu vydala malou holčičku jejímu otci narkomanovi. Ten pak letos v březnu tříletou dcerku zavraždil. Podání žaloby potvrdil Česká televize Vrchní soud v Praze. Případ se zřejmě týká události z 3. března, kdy na ubytovně u Žadce děvčátko zemřelo. Z její vraždy byl obviněný 25-letý muž, podle médií otec dítěte. Hrozí mu 20 let vězení nebo výjimečný trest. Skončil ve vazbě. Podle toxikologického zkoumání muž na své dítě zaútočil opilý a pod vlivem drog. Na Benešovsku už je nový most. Řidiči i chodci mezi Střezimíří a Meznem snadno překonají železniční trať. Nová konstrukce nahradila zhruba 150 let starý most, který byl v havarijním stavu. Části konstrukce původního přemostění stavbaři zachovali a obec Střezimíř je vystaví ve svém železničním skanzenu. Podle starosty Miloše Jelinka bylo období bez mostu pro místní hodně složité.
2: Objízdné trasy byly dlouhé, zažívali jsme si tady hodně trablí, protože lidi si nalézali různě zkratky přes pole. Samozřejmě to hodně ovlivnilo i nedostupnost zásobování v obci. Máme ho spodu, máme krám a byla to velká komplikace i pro složky záchranného integrovaného systému.
1: Most na Benešovsku stavbaři obsadili v dubnu 2024. Liberec má nový fotopoint s ještědem. Přibyl v městském rekreačním areálu ve Vesci. Fotopoint má netradičně kruhový tvar s průměrem 270 cm a v pozadí siluetu ještědu. Nápad vybrala porota ze zhruba 40 návrhů od studentů Liberecké střední školy Kateřinky. Vyhrál Aleš Vlček.
3: Já jsem to chtěl nějak obzvláštnit, že mi přijde už ten hranatý tvar dost ohranej. Tak jsem přemýšlel, že bych udělal spíš něco zajímavějšího, tak mě napadlo právě to kolo. A když už tam bylo, řekni to srdcem, tak jsem tam přidal nahoru srdíčko.
1: Fotopoint na vršku kopce Špičák je celkově koncipovaný jako odpočinková zóna. Radnice čeká, že prostor bude využívaný i při svatbách. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupá. Vzrostl na nejméně 1940. Zároveň se téměř zdvojnásobil počet zraněných, a to při nejmenším na 10,5 tisíce. Informovala o tom agentura Reuters. Záchranné složky upozorňují, že bilance nebude konečná. V mnoha oblastech pokračuje odklízení trosek a pátrání po pohřešovaných. Dvě silná, víc než 7stupňová zemětřesení zasáhla sever Venezuely 24. června. Otřesy způsobily rozsáhlé škody na budovách i infrastruktuře. Desítky tisíc lidí nechali bez domova. Na místě pomáhají i čeští hasiči z USAR týmu, který se specializuje na vyhledávání lidí zasypaných sutinami. 5 českých tenistů prošlo během druhého dne Wimbledonu přes první kolo. Dál postupují Jakub Menšík, který zvládl 5setovou bitvu, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Ta v českém derby vyřadila Terezu Valentovou. Na 3. Grand Slamu sezóny naopak končí Vít Kopřiva se Sárou Bejlek. I ve středu čekáme déšť a místy bouřky, sem tam silné a opět se ochladí. V Čechách bude kolem 23 stupňů, na Moravě naměří až 30, místy ještě až 32 stupně.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Na holubicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Řidiče projíždějící Prahou od středy čekají výrazné potíže. Začíná uzavírka k Belské ulici na severovýchodě města kvůli generální opravě tamní páteřní vozovky. Doprava se zúží na jeden jízdní pruh v každém směru mezi Novopatskou a Cínoveckou. Podle serveru novinky.cz na každé straně budou v pohotovosti odtahová auta. Ta zasáhnou, jakmile by došlo k havárii, ta by jednoproudý provoz v daném směru úplně paralyzovala. Pokud vše půjde podle plánu, komplikovaná oprava potrvá do poloviny srpna. Rychlost oprav tak sníží komfort lidem v hustě obydlené oblasti. Musí čekat hluk ze stavby i během noci. Kbelská supluje severovýchodní část městského okruhu a zároveň propojuje klíčové dálniční tahy D8 a D10. Jihočeská trať podél Lužnice se dočká modernizace. Kompletní opravou projde přes 50 kilometrů dlouhý úsek železnice z Veselí nad Lužnicí na Táborsku do Českých Velenic. Na zhotovitele stavby vypsala Správa železnic 3 samostatná výběrová řízení. Mluvčí státního podniku Nela Eberl-Frýbová doplňuje, že v plánu je oprava všech stanic i zastávek.
2: Nová nástupiště budou bezbariérově přístupná. Předpokládaná hodnota celé zakázky je bezmála 8 miliard korun. Vlastní stavba začne příští rok v lednu a potrvá do podzimu 2029.
1: Trať z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic bude mít nově trolejové vedení. To umožní provoz elektrických souprav. Traťová rychlost se díky tomu zvýší a zkrátí se tak jízdní doby. V Chile začal mapovat vesmír nový dalekohled s českou stopou. Přístroj získává obrovské množství astronomických dat, záznamy toho, co a jak se na obloze proměňuje. Velký přehlídkový dalekohled začal v noci na úterý fungovat v chilské observatoři. Za 3 noci na snímku je celou jižní oblohu, což bude opakovat následujících 10 let. Experti díky tomu budou pozorovat miliardy galaxií, jejich tvary, deformace nebo gravitační čočkování. Na výzkumu se podíleli i vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd. Jednoho zástupce máme i v radě observatoře. Podle expertů dalekohled umožní objev 10 000 nebo i 100 000 planetek ve sluneční soustavě. Inflace na Slovensku zpomalila. Některé potraviny tam meziročně zlevnily až o třetinu. Jde hlavně o čerstvé maso, brambory, cibuli nebo mléko.
3: Inflácia dosahuje na Slovensku aktuálne 3,8%, no ceny potravín podľa štatistického úradu klesajú. Okrem mesa, zeleniny a mliečných výrobkov sú to aj tuky a oleje, či niektoré cukrovinky. Mliečna čokoláda bola medziročne lacnejšia o 10%. Napriek spomaleniu rastu cien je inflácia vyššia než dlhodobé priemery z minulých rokov. Kým potraviny celkovo mierne zlacnili, iné oblasti spotrebného koša môžu naďalej rásť. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Tomáš Souček zvažuje konec. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace se rozmýšlí, jestli bude v národním týmu pokračovat. 31letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou. Nechce se rozhodovat v emocích. Napsal to na sociální síti. Zároveň uvedl, že bude několik týdnů nebo měsíců mimo hru kvůli zranění, které utrpěl v posledním utkání skupiny na šampionátu proti Mexiku. To basketbalista Tomáš Satoranský už má jasno. Oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. 34-letému českému rozehrávači k dnešku vypršela 4-letá smlouva. V klubu strávil 6 sezon a vedl ho jako kapitán. Satoranský následoval Jana Veselého, který už dříve ohlásil konec kariéry. O ukončení spolupráce informovala Barcelona na webu. Přes den čekáme bouřky a déšť, nejprve v Čechách, později i na Moravě. Bude většinou oblačno až zataženo, místy ještě i polojasno. V Čechách naměříme až 25 stupňů, na Moravě až 30, na jihovýchodě bude kolem 32.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: s kořicí. Ale hlavně...
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci musí,

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes vysypu si, tvé sny vracím zklamána. Někdo

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Ministr spravedlnosti žene soudkyni k odpovědnosti. Jeroným Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni, která loni v říjnu vydala malou holčičku jejímu otci závislému na drogách. Ten pak letos v březnu tříletou dcerku zavraždil. Podání žaloby potvrdil České televize Vrchní soud v Praze. Žaloba se podle informací webu ČT24 týká případu, na který upozornil letos server Seznam zprávy. Dívka žila do loňského října v pěstounské rodině. Poté ji soud svěřil do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedl, že otec trpí paranoidní schizofrenií a je závislý na drogách. Holčičku její otec zavraždil 21. března. K činu se přiznal. Stropy na paliva se zvednou. Maximální ceny pohonných hmot určované státem ve středu narostou. Benzin pod ní zdraží o 9 haléřů na 40 korun 56 za litr. U nafty pak budou smět čerpací stanice prodávat litr nejvýš za 36 korun 61, tedy o 14 haléřů dráž ve srovnání s úterým. Vyplývá to z cenového věstníku Ministerstva financí. Vláda regulací cen reaguje na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Obchvat Plas na Plzeňsku se začíná rýsovat. Celkem bude měřit přes 5,5 kilometru. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku. Nad hladinou řeky Střely bude až 87 metrů vysoko. Miroslav Blabol z plzeňského oddělení ŘSD vypočítává, že obchvat vyjde zhruba na 3,25 miliardy korun. Financovat se bude čistě ze státní pokladny.
2: Všechny velké stavby tohoto typu byly do konce loňského roku spolufinancované Evropskou unii z 85%. Stavba Plasy most a Plasy obchvat jsou první velké stavby v Plzeňském kraji, které jsou ze 100% dotovány nebo financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ze státních peněz není tady žádná dotace.
1: S otevřením obchvatu Plas se počítá v druhé půlce roku 2028. Liberec má nový fotopoint s ještědem. Přibyl v městském rekreačním areálu ve Vesci. Fotopoint má netradičně kruhový tvar s průměrem 270 cm a v pozadí siluetu ještědu. Nápad vybrala porota ze zhruba 40 návrhů od studentů Liberecké střední školy Kateřinky. Vyhrál Aleš Vlček.
3: Já jsem to chtěl nějak obzvláštnit, že mi přijde už ten hranatý tvar dost ohranej. Tak jsem přemýšlel, že bych udělal spíš něco zajímavějšího, tak mi napadlo právě to kolo. A když už tam bylo řekni to srdcem, tak jsem tam přidal nahoru srdíčko.
1: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupá. Vzrostl na nejméně 1940. Zároveň se téměř zdvojnásobil počet zraněných, a to při nejmenším na 10,5 tisíce. Informovala o tom agentura Reuters. Záchranné složky upozorňují, že bilance nebude konečná. V mnoha oblastech pokračuje odklízení trosek a pátrání po pohřešovaných. Dvě silná, víc než 7stupňová zemětřesení zasáhla sever Venezuely 24. června. Otřesy způsobily rozsáhlé škody na budovách i infrastruktuře. Desítky tisíc lidí nechali bez domova. Na místě pomáhají i čeští hasiči z USAR týmu, který se specializuje na vyhledávání lidí zasypaných sutinami. 5 českých tenistů prošlo během druhého dne Wimbledonu přes první kolo. Dál postupují Jakub Menšík, který zvládl pětisetovou bitvu, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. Ta v českém derby vyřadila Terezu Valentovou. Na třetím Grand Slamu sezóny naopak končí Vít Kopřiva se Sárou Bejlek. I ve středu čekáme déšť a místy bouřky, sem tam silné a opět se ochladí. V Čechách bude kolem 23 stupňů, na Moravě naměří až 30, místy ještě až 32 stupně.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

prej už jezdí slušokot po povrchu měsíce a kolíkuje parcely.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: A ta jezdí tam a nákladňáky sem. Čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Řidiče projíždějící Prahou od středy čekají výrazné potíže. Začíná uzavírka k Belské ulici na severovýchodě města kvůli generální opravě tamní páteřní vozovky. Doprava se zúží na jeden jízdní pruh v každém směru mezi Novopatskou a Cínoveckou. Podle serveru novinky.cz na každé straně budou v pohotovosti odtahová auta. Ta zasáhnou, jakmile by došlo k havárii, ta by jednoproudý provoz v daném směru úplně paralyzovala. Pokud vše půjde podle plánu, komplikovaná oprava potrvá do poloviny srpna. Rychlost oprav tak sníží komfort lidem v hustě obydlené oblasti. Musí čekat hluk ze stavby i během noci. Kbelská supluje severovýchodní část městského okruhu a zároveň propojuje klíčové dálniční tahy D8 a D10. Úterní podvečer přinesl jižní Moravě silné bouřky. Sokolí Blanska lidé hlásili až 5-centimetrové kroupy. Podle serveru novinky.cz do akce museli i hasiči, kteří odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Bouřky nad jižní Moravou a částí Vysočiny se udrží i během noci. S bouřkami podle meteorologů musíme počítat i ve středu. Lidé v Ostravě se můžou během prázdnin učit sebeobranu. Školení nabízí městská policie. Přijít můžou zájemci bez ohledu na věk i fyzičku.
2: Školení bude praktické, zaměřené na účinnou obranu v reálných situacích. Účastníci se naučí rozpoznat, kdy hrozí nebezpečí a jak na ně efektivně reagovat. Získají dovednosti, které jim zvýší sebedůvěru pro každodenní život. Semináře povedou zkušení instruktoři, kteří mají se sebeobrannými technikami letité zkušenosti. Nedávno proškolili v Ostravě zaměstnance magistrátu, nemocnice, dopravního podniku a pracovníky psího útulku a odezva je velmi pozitivní. Pro veřejnost jsou proto vyhrazeny 3 červencové a 3 srpnové termíny. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Na Benešovsku už je nový most. Řidiči i chodci mezi Střezimíří a Meznem snadno překonají železniční trať. Nová konstrukce nahradila zhruba 150 let starý most, který byl v havarijním stavu. Části konstrukce původního přemostění stavbaři zachovali a obec Střezimíř je vystaví ve svém železničním skanzenu. Podle starosty Miloše Jelinka bylo období bez mostu pro místní hodně složité.
3: Objízdné trasy byly dlouhé, zažívali jsme si tady hodně trablí, protože lidi si nalézali různě zkratky přes pole. Samozřejmě to hodně ovlivnilo i nedostupnost zásobování v obci. Máme ho spodu, máme krám a byla to velká komplikace i pro složky záchranného integrovaného systému.
1: Most na Benešovsku stavbaři obsadili v dubnu 2024. Do druhého kola Wimbledonu postoupilo 5 z 8 českých tenistů. Jakub Menčík na trávě po víc než 3,5hodinovém boji porazil domácího Samuela 3-2. Jiří Lehečka vyřadil poměrem 2-1 Australana Popirina. Linda Nosková zvítězila nad Němkou Seidlovou 2-0. Marie Bousková zdolala Gibsonovou z Austrálie 2-1. A Karolína Plíšková si poradila s Krajankou Terezou Valentovou 2-0. Vedle Valentové neuspěla Sára Bejlek, podlehla Rumunce Cirstaové 0-2. Vít Kopřiva pak prohrál s domácím Chojnským 2-3 a na premiérovou účast ve druhém kole v All England Clubu nedosáhl. Přes den čekáme bouřky a déšť nejprve v Čechách, později i na Moravě. Bude většinou oblačno až zataženo, místy ještě i polojasno. V Čechách naměříme až 25 stupňů, na Moravě až 30, na jihovýchodě bude kolem 32.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tak ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu. Půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku placatou jak stín a plnou jak ten kufr spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději.

si ho hrál. Na víčka od plechovek, na hřeben. A tak dál. No a dnes, jako res, všude vyráží. Už proto bys měl běžet. Už bys měl vážně jít. Přitom dávej pozor, aby ses neohlíd. Neviděl mě sedět a přímo z láhvy pít. Řekl bys, že

Měl jsi toho dost? Všechno si zase neseš pryč, prázdný bagáži.

0: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Ministr spravedlnosti žene soudkyni k odpovědnosti. Jeroným Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni, která loni v říjnu vydala malou holčičku jejímu otci závislému na drogách. Ten pak letos v březnu tříletou dcerku zavraždil. Podání žaloby potvrdil České televize Vrchní soud v Praze. Žaloba se podle informací webu ČT24 týká případu, na který upozornil letos server Seznam zprávy. Dívka žila do loňského října v pěstounské rodině. Poté ji soud svěřil do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedl, že otec trpí paranoidní schizofrenií a je závislý na drogách. Holčičku její otec zavraždil 21. března, k činu se přiznal. Stropy na paliva se zvednou. Maximální ceny pohonných hmot určované státem ve středu narostou. Benzin pod ní zdraží o 9 haléřů na 40 korun 56 za litr. U nafty pak budou smět čerpací stanice prodávat litr nejvýš za 36 korun 61, tedy o 14 haléřů dráž ve srovnání s úterým. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Vláda regulací cen reaguje na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Obchvat Plas na Plzeňsku se začíná rýsovat. Celkem bude měřit přes 5,5 kilometru. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku. Nad hladinou řeky Střely bude až 87 metrů vysoko. Miroslav Blabol z plzeňského oddělení ŘSD vypočítává, že obchvat vyjde zhruba na 3/4 miliardy korun. Financovat se bude čistě ze státní pokladny.
1: Všechny velké stavby tohoto typu byly do konce loňského roku spolufinancované Evropskou unii z 85%. Stavba Plasy most a Plasy obchvat jsou první velké stavby v Plzeňském kraji, které jsou ze 100% dotovány nebo financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ze státních peněz není tady žádná dotace.
0: S otevřením obchvatu Plas se počítá v druhé půlce roku 2028. Liberec má nový fotopoint s ještědem. Přibyl v městském rekreačním areálu ve Vesci. Fotopoint má netradičně kruhový tvar s průměrem 270 cm a v pozadí siluetu ještědu. Nápad vybrala porota ze zhruba 40 návrhů od studentů Liberecké střední školy Kateřinky. Vyhrál Aleš Vlček.
2: Já jsem to chtěl nějak obzvláštnit, že mi přijde už ten hranatý tvar dost ohraný. Tak jsem přemýšlel, že bych udělal spíš něco zajímavějšího, tak mi napadlo právě to kolo. A když už tam bylo řekni to srdcem, tak jsem tam přidal nahoru srdíčko.
0: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupá. Vzrostl na nejméně 1940. Zároveň se téměř zdvojnásobil počet zraněných.